0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Music. First. Express FM.

0: pravý.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

Nohy slunce z žaluzí, fakt hezký, když člověk neví, že nic takovýho na oknech není v bytě, kde já žiji. Hádal bych tedy, že to není moje ložnice a skutečně vyšel jsem z pokoje a na chodbě nastál pak nemocnice, tak v tomto

já se konečně cítím silnou znova. Better hear what I've got to say, because you won't get it again. Ulítlej balónek na kabelu mikrofonin.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Music. First.
0: Express FM.

0: On si kupoval obrazy z té užitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Babišův kabinet na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července podle zjištění novinek projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře konaného minulý týden. Americká novinářka Elizabeth Jean Carroll již obdržela více než 5,6 milionů dolarů na naše 119 milionů korun odškodného, které jí v roce 2023 přiznala porota za to, že jí nynější prezident Spojených států Donald Trump v roce 1996 sexuálně napadl a když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. La Rocha si po 16 letech zahrají o druhý titul, ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, nebo Angličany, jejich souboj je na programu dnes od 21. hodiny. V severovýchodní polovině území bude dnes dopoledne oblačno, zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami. Jinak by mělo být oblačno až polojasno a teploty 23 až 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
2: Pěkné středeční ráno a to obzvláště Jindřichům, kteří dnes slaví svátek. Máme 15. července 7 hodin 3 minutky. K tomu Vašku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Vašku, koukal jsi včera na ten fotbal a řekneš nám, jaký to bylo? Já znám jenom výsledek, to už teď víme všichni, ale jako bylo to hezký nebo...
3: Výsledek odpovídá hře, bych to tak jako viděl. Uh-huh. Byl jsem, mám to už teďka jako shrnout. Já takhle, byl jsem velmi zklamaný z toho, co Francie předvedla, protože uh-huh. nepředvedla mnoho. První střela až o 81. minutě zápasu, to opravdu uh-huh. jako
2: tak to je trochu pozdě, ne?
3: Je trošku pozdě, když už prohrávali 2-0. Mohli prohrávat i 3-0, kdyby Laminovi Jamalovi vlastně schválili ten gól, který ale padl z offsideu, takže tak, no. Prostě pro mě teda jako Francie dost velký zklamání.
2: Aha.
3: Zklamání.
2: No teda, já byla spíš překvapená, protože já věřila všem těm konspiračním teoriím o scénáři. Mm-hmm. A možná Francie tomu uvěřila taky. Mm-hmm. Tak si říkali.
3: Tak to už nemá ani cenu. No, to už ani nebudeme útočit.
2: To je v pohodě, to se nějak udělá a ono pak. Je, ono se to neudělalo.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: krásné středeční ráno, ještě jednou vám přejeme tady na vlnách Express FM, 7 hodin 10 minut. K tomu, Vašku, já jsem dokonce koukala tady na nějakou statistiku, vidím tady nějaké vyjádření, asi jsme to Španělsko trošku podcenili a že už vyhráli 37krát v řadě a vlastně jediný, s kým remizovali, je to Portugalsko, takže možná to Portugalsko s tím Cristianem Ronaldem nehrálo zas tak blbě. Jak se to tvářilo? Každopádně tedy španělská jízda pokračuje, možná pro některé překvapivě, myslím si, že taky asi, já nevím, já se zase v tom tak nevyznám, já jsem prostě podlehla tomu, že Francii všichni viděli ve finále a jo, že všichni chtěli vidět ten souboj Kylian Mbappé, Messi. Teď si myslím, že jako teď jsem taková na váškách, co se týká toho dnešního semifinále, jak by to mohlo dopadnout, jestli to třeba ty Angličani fakt neurvou.
1: Já bych jim to docela přál, ale jak dlouho nemají titul, jako opravdu to jsou desítky let, 80 let, nebo kdy získali naposledy tohle mistrovství. Navíc bych řekl, že ti Angličané jako po těch letech by si to taky jako zasloužili jako, jako národ asi, že ta Argentina. No, jako, ty to mají jako celkem jako
0: oni to mají
1: pohodě.
0: Furt, ne?
1: To mají furt,
0: no, mají furt taky nepotřebují další.
1: To mohli pustit, no.
0: Nepotřebují další. Každopádně i to setkání, že jo, toho Messiho s tím Jamalem by bylo taky takový, on je tam ten příběh toho, jak ono tam koupí jako to miminko a teď on ho následuje v těch barcelonských stopách. Taky tam je ten hezký příběh a to je důležitý vždycky, aby ten fotbal ještě napsal nějaký ty příběhy k tomu, že jo. Nejenom ty statistiky, aby se zapsali. Každopádně my jsme tady taky včera rozebírali Erlinga Haalanda a jeho suvenýr, tak na to bych se ještě za malou chvilku koukla, protože tenhle příběh, neuvěříte, ale má ještě do hru a my už konečně víme, co jsou ty další dvě vycpaná zvířátka.
1: Ochránci vesmíru, tyvo, tak jo. Dáme si bombaty a dáme si taky Slater a za chvíli se na to vrhneme.

0: Slater a Dance na Expressu, čas 7 hodin a 19 minut, co nevidět, Florence Road anebo Adela KGB, a pak se půjdeme podívat za Erlingem Haalandem a jeho trofejemi.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin.

0: Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Bela, CZ.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Vašku, ano. Americký úřad pro bezpečnost v dopravě je už unavený z fanoušků ve Spojených státech amerických. Už tam zvedají obočí, co všechno jsou Evropané schopní z Ameriky odvážet. Nejdřív to byly litry ranch dressingu,
1: ano.
0: Kdy upozorňovali, aby si lidé svůj dressing odbavili do zavazadla.
1: Ano, ano.
0: No a teď i oni se vyjadřují k situaci, kdy si norský kanonýr Erling Haaland odvezl z Ameriky vycpaného mívala, který se tváří, že pije gin.
1: Ten a přitom ten gin byl už dávno vypitý.
0: Ten mýval vypil ten gin. Jestli to bylo to, co ho zabilo, to nevíme. Každopádně úřad pro bezpečnost v dopravě říká, že s nima je to v pohodě, jestli si chcete odvážet nějaký vycpaný zvířata, ale že si to musíte uvěřit jako u sebe doma, jestli vás tam s tím pustějí. A se

0: spojí aerolinkou, jestli vás s tím pustí do letadla.
1: Aha.
0: Ale že jinak, jestli si chcete odvízt vycpaný mývaly, pro proč? Mě, za mě.
1: Proč ne?
0: Proč ne? No a včera tedy ten příběh ještě vyvrcholil, my jsme to tady lehce naznačovali, že on říká, že ten taxidermista šel do důchodu a že jsou možná ještě jeden nebo dva kamarádi na cestě. Erling Haaland včera už ty dva kamarády ukázal. Jsou to taky nějaký jako veverky, jedna ta veverka je udělaná jako pistolník. Má klobouček a takovou pistolku v pacičce.
1: Ano.
0: A ta druhá veverka popí plechovku piva.
1: Takhle, možná, že ta plechovka ještě v originále, než to přivez, byla jako celkem jako v tom normálním stavu. Teďka už je to taková pomačkanice teda, jako jo.
0: Teď už je to taková, jako že pomačkaná, ožralá veverka má pomačkanou plechovku od piva. Takže ano, nakonec má tyhle ty tři kamarády. Vím, že jsem ještě koukala nějak, že na storíčku pro ně hledal jména, ale už tam nevidím teď ten příběh, takže nevím, jak to dopadlo, ta anketa.
1: Hmm.
0: Mohl se jmenovat Cowboy, Ranger, Tex, anebo RO dvojtv Raccoon on Wheels. Takže uvidíme. Já si samozřejmě myslím, protože taky ještě je tu ten vtip toho, že Erling Haaland je vlastně takový trošku jako severský bůh a má ty toho mývala. Takže jestli to není jako když v Marvelu měl Thor svého mývalýho kamaráda Rocketa, jestli by se vlastně neměl ten mýval s tím džinem jmenovat Rocket.
1: No, je to možný.
0: Nebo Rabbit. On mu ten Thor říkal Rabbit, takže si může vybrat.
1: Jinak Erling Haaland, on vlastně jako říkal, že až skončí s fotbalem, tak on bude farmařit. Takže si myslím, že už teďka pomalu jistě si připravuje takovou tu do chaty, víš, jak máš tu
0: jasně,
1: chatu, nějakou tu farmu,
0: dekorace.
1: Skupuje dekorace a tam prostě bude mít tyhle ty tři kámoše hnedka vedle sebe. A jako vzpomínku na to, jak se mu dařilo na mistrovství světa.
0: A takovou velkou lebku s rohama tu si může dovíst ještě klidně i příště, že jo?
1: Přesně tak. No je to teda masakr. Fakt nejvtipnější toho fotbalista tohle z toho šampionátu. A to ještě možná ještě, to se ještě něco ukáže, to ještě není všechno, bych řekl.
0: A myslíš si, že potom na farmě bude s těma kabelkama chodit pro vajíčka, nebo že si je nechá jako na památku ve skříni? Tohle to je mé staré já a tohle to je mé nové já.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehody v tuto chvíli evidujeme v Plzni, ulice Klatovská, v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice. Na 20 je tam dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Brno ve směru na Ostravu D1 190 km, dva osobáky. Komplikace jsou i v Olomouci, respektive výjezd po D35 ve směru na Ostravu. Tam to nějaký osobák napálil do středových svodidel. Dlouhá třída v Havířově, dopravní nehoda dvou osobáku a komplikace je také v Praze výjezd z D10 od Turnova ve směru na D1, tedy na Pražský okruh. Je to exit 58, i tam jsou potíže.
1: Express FM.

0: Tohle je Romy a Enjoy Your Life. 7 hodina 39 minut. Co se nepodařilo před 31 lety, může se podařit právě letos s tím samým singlem. Bavíme se o Oasis a Wonderwall, která se stala v podstatě fotbalovou hymnou pro Anglii, kdy si to zpívali. Vlastně bratři Gallagherovi řekli, že tahle skladba, že je v podstatě jakoby britského lidu, takže s ní můžou nakládat, jak chtějí. A skutečně už v tuto chvíli, byť oficiální žebříček bude uzavřen až za 2 dny, tak už v tuto chvíli jsou Oasis a Wonderwall na druhém místě streamů, takže ve Velké Británii z toho bude velké halo. Pokud by právě dnes tedy Anglie porazila Argentinu, pak z toho bude úplně totální a jasná jednička. Řekl bych, že tohle to má taky jako hudební přesah.
1: A myslíš si, že když ty Angličani postoupějí, že tam fakt ty Gallagherovi pojedou to s nima zpívat? Že se to zařídí?
0: Já si myslím, že to už by měli minimálně zvažovat. Že jako dneska večer u nich v 8 hodin jejich času v Anglii si jako sednou k té telce, nepochybuju o tom, že Oasis prostě budou na to koukat a že si potom, a budou koukat teda samozřejmě asi každý zvlášť a pak si s bráchou zavolají, nebo pošlou nějaký písmena s tím, že teda jako hele, mohli bychom ale jako zaletět do těch států. Podle mě, zaspívat to tam.
1: Jako, já si to nedovedu představit bez toho. Každopádně bych radši byla v těchto dnech bratři Gallagherovi z Wonderwall než Ed Sheeran, který měl ten soukromý koncert pro tu repre a je teď terčem všemožných vtipů, že snad nikomu se to jeho vystoupení nelíbilo, jestli to bylo za trest. Dokonce jsem viděla i nějaký komentář, jestli to je nějaká trenérova taktika tak na nějaký jako mučeníčko a že jestli jim řekl, tak jestli nebudete hrát líp, tak ten Ed Sheeran přijde zase.
0: Takhle, ten Tuchel, on je vlastně jako trošku jako na kordy s Bellinghamem, takže možná, že tady je takový nějaké popíchnut, nějaký výkřičníček, že a když budete hodný, tak přijde Oasis.
1: No, ale líbí se mi to, že ta Anglie to má takhle s tou muzikou hezky spojený.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když hlídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Holešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Vašku, konečně nějaká dobrá zpráva o mém oblíbeném nápoji a tím je Coca-Cola.
1: Ano.
0: Já jsem tím známá, že já piju dost koli.
1: Ale ne už takovou tu klasickou,
0: já nepiju, co jsem jako já tady... Já piju zero a teď už piju zero zero. Teď už piju jenom takovou tu hnědou vodu. Mm-hmm. No, protože já...
1: A je to ještě vůbec kola?
0: Jo, hele, teď jako chuťově mě to chutná. To je vždycky individuální, třeba někomu zero přijde, že... to má nějakou pachuť, mně zase už jako klasická přijde taková moc sladká, mně třeba moc nechutná ta dietní kola, protože ta má podle mě takovou jakoby, ono to má pro mě takovou kovovou, takový kovový dojezd, když to piješ, takže a někdo tvrdí, že všechno chutná stejně, že to je blbost.
1: Ano, nesmíš ale... na konci kousat do té plechovky, no, pak to má všechno kovovou.
0: Přesně tak.
1: Takovou jako příchuť.
0: No a do toho ti samozřejmě všichni říkají, že na to umřeš, protože to má prostě tohle a tamto a umělý sladidla, a, takže já už prostě několik let jako umírám.
1: Nikdo tady nebudeme věční a všichni prostě
0: odejdeme. Ale na něco umřít
1: světa.
0: Musíme, tak přesně jestli to tak. Je na tohle, tak jsem s tím úplně v pohodě. Každopádně, kolem koly existuje celá řada mýtů, že třeba dokáže rozpustit minci, nebo že rozpustila celý steak a podobně. Ona tam samozřejmě ona má nějaké kyselé prostředí, jsou tam nějaké ty kyseliny, které svým způsobem dokážou jako narušit, třeba když tam hodíš tu špinavou minci, tak ona ti vyžere to ošklivý na to a zase si ji vytáhne, že s koule sklou, ale jako nerozpustí ti celou minci. Někdo třeba ve Spojených státech, lidi, kteří dělají hodně barbecue, třeba i nakládají maso do koly, ono to zase trošku jako naruší, ono je pak měkčí, jsou k tomu jako různý věci.
1: A teď ta dobrá zpráva.
0: Pokud patříte k těm, kteří jsou na Ozempiku, tak tady, kde jinde než ve Spojených státech, nějaký lékař léčil ženu, která byla na tomto léku na hubnutí, ale jí se v žaludku udělala nějaký blob, nějaký nestrávený jako hmoty. A on místo toho, aby ji operoval, tak jí na to předepsal denně 1,5 litru dietní koly a ona jí to fakt sežrala v tom žaludku, takže slečna je teď nejenom hubenější díky Ozempiku, ale má i zdravé bříško.
1: No teda to je ale skvělá zpráva. Paní byla tlustá, protože pila hodně koly a žrala hamburgery.
0: Zřejmě, to tady samozřejmě nepíšou, co jakoby předtím.
1: Začala
0: bylo
1: na to brát
0: to, byla starší.
1: Začala na to brát Ozempik a doktor ano. To pak takovou podpásovku jim tam vrátil. Prostě
0: no,
1: tu kolu,
0: ona asi pila jako ale sladkou, že jo, a on. A tady máš dietní. A hned se cítila líp. Jinak samozřejmě se někdy říká na bolavý bříško, že si máš dát, já nevím, polžičce, nebo že ti to pomůže, ať si dáš kolu. Podle mě je dobrá, klasika je podle mě dobrá na kocovinu.
1: Ano, to máme doma, máme připravenou v ledničce 4 plechovky, vždycky takový ten, no.
0: Takovou tu první záchranu.
1: Ano, první a poslední záchrana.
0: První a poslední
1: ono
0: záchrana.
1: To takhle jako, ono to sice ti to jako oddálí trochu, tu kocovinu, ale pak se to stejně vrátí.
0: Jo, tak hele, není to jako, doteďka to nebyl lék na nic, ale, aha.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ceny obědu v restauracích nepřestávají růst. V červnu se poprvé platba za oběd přehoupla přes hranici 200 korun. Od ledna do června obědy podražily o 4 koruny. Nejvíc zaplatí lidé za obědy v Praze v průměru 228 korun. Evropská agentura pro bezpečnost letectví doporučila leteckým společnostem, aby se dočasně vyhýbali vzdušnému prostoru Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátů. Varování se týká také části Ománského zálivu. Doporučení je platné do 29. července a souvisí se s horšenou bezpečnostní situací v regionu. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes v Atlantě určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Oblačno až polojasno, ojediněle přechodní místy s přehánkami, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, pěkné ráno Jindřichům, sváteční, navíc ještě k tomu 8 hodin 3 minutky k tomu. Muziku si dáme, tu si dáme i kolorusovou.
1: Kolorusovou. Ano, to si dáme už za malou chvíli. Dáme si MK a Poppy Bezcomb a taky třeba Ellie Goulding. Může bejt.
2: Může bejt. Já jsem úplně překvapená, my jsme tady furt prostě lákali na ty kolorsy a najednou je to tady.
1: Najednou je to tady.
2: Najednou to startuje.
1: Jo. Takhle, až budeme
2: lákat. Co to zdálo, jo, za měsíc už tady
1: budou tohle. Mohli bychom lákat už třeba dneska na Vánoce, co? Tak ne, no.
2: To je dobře. Asi příliš. Zatím bych tak lákala na školní rok, ať ty prázdniny uděláme dětem hezký.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Letos by Ellie Goulding určitě na Colors of Ostrava přijela. Ne jako před třema rokama, kdy jí to lékaři zakázali nebo spíš nedoporučili a ona tady nepřijela. Nakonec se tam byly velký přesuny na Colors of Ostrava. Místo ní tam byl, myslím, Kavinsky na té stage. No v každém případě, rok co rok jsou festivaly pro ty pořadatele dražší a dražší. Náklady, platy, ale samozřejmě také kapely, které si řeknou neuvěřitelné částky, jde to až k milionu eur za jedno vystoupení, to jsou ty nejdražší, takže mezi ně právě patří 21 Pilots, kteří se po 4 letech vrací na Colors of Ostrava. Takže to je určitě jedna z věcí. Navíc oni ještě budou mít nějakou speciální scénu, kvůli nim se bude, vlastně oni to zahajují, respektive končí ten první den, aby se to potom zase na další den mohlo přestavět. Oni mají speciální nějakou show kvůli tomu, že mají vlastně tu novou desku a tak k tomu mají i ten vizuál a tak dále. Jedna z dalších věcí, která bude letos na Colors of Ostrava nová, je to, že oni podpořili zvuk, oni přidali nějaký větší jako basy, ale s tím, že ty vlastně basy nebudou hrát tak nahlas, budou teda jako krásně hrát,
1: jasně,
0: ale nebudou hrát prostě tak jako nahlas, takže lidé v okolí Vítkovic nebudou tolik rušení. A přitom ti návštěvníci si to užijí úplně stejně. Ba co? Ještě víc.
1: Takže mi budou ale stejně jakoby vibrovat kraťasy?
0: Ano, ano, přesně. Dobře. Tak. Takže jenom abyste věděli, co vás čeká. 21 Pilots právě dnes se tady budou uzavírat a tím vlastně i svým způsobem otevírat Colors of Ostrava. Dnes se tady to začíná. No a my si dáme single Saturday. Tak jdeme na něj.
1: Pojďme na to.

0: party. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3999 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
12: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Leto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Noční Express ráno a já tady koukám na článek, ono to na mě vyskakovalo posledních pár dní.
1: Nedalo ti to spát?
0: Tak mi to jako nedalo, jsem si říkala, tak to do toho rádia a teda uděláme, když to tady na mě ty profily na těch sociálních sítích pušují. Vyšla totiž nějaká studie, která zjistila, kde je nejlepší v Česku být single, teda co se týká peněz. Nejhorší je, surprise, surprise, být single v Praze. Tam ti totiž zbyde úplně nejmín peněz, samozřejmě, když tady žiješ sám.
1: Ano.
0: Proto tady podle mě snad skoro nikdo sám nežije a většinou pokud nemáš toho parťáka, tak máš aspoň spolubydlící jednoho až šest.
1: To jsem chtěl říct, že žiješ s někým, s kým ani nežiješ.
0: No.
1: V podstatě jenom spolubydlíte.
0: Ano, což ale si myslím, že takhle spolu žijou i lidi, co si myslí, že spolu žijou, tak ten jeden žije s tím druhým a ten druhej tam aspoň bydlí.
1: Jeden žije v omylu.
0: Jeden žije v omylu, ale aspoň platí jenom polovinu nájmu.
1: Ano.
0: A s tím jsem ještě viděla, že roste věc, jmenuje se to hobosexuál.
1: A co to je?
0: No to jsou právě lidi, naštěstí to teda není nic, jako že máš rád výfuk nebo něco takového. Hobosexuál je právě ten, kdo s někým chodí, aby měl kde bydlet. Že ve Spojených státech my se mají až 20 nebo 30% nárůst hobosexuálů. Což jsou lidi, kteří takhle jako vždycky začnou s někým chodit, aby měli kde bydlet.
1: To je takzvaný jako spolubydlící s výhodami.
0: No, něco takovýho. Ale s výhodami je zase to, že platíš jenom půlku nájmu. Takže to může být výhodný. Každopádně, podle analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic, oni tady počítají s mediánem, nedělali nějaký jako opravdu průzkum, že by se ptali Pražanů a jsou single, a kolik vyděláváte a kolik vám zbyde. Takže je to tady všechno na základě nějakých mediánů. Tak tady vyšlo, že single člověku v Praze zbyde 7000 korun, když oni zase vezmou jako medián mzdy a medián, kolik tady stojí bydlení, energie a tohleto. Mm-hmm. Tak, ale kde se to teda potom vyplatí? Kam byste se třeba mohli jako odstěhovat, pokud jste single? A nebo kde si najdete ty single, kterým zbyly ty peníze, že by vás mohli ještě někam pozvat, kdybyste s nima šli na rande.
1: Tak už nás nenapínej.
0: Nechceš být napnutý, ještě je dobře.
1: No, tak
0: prosím tě, víc než dvojnásobek toho, co zůstane single Praženovi, zůstane lidem v Ústeckém kraji. 15 217 korun. Takže to je jedno z těch míst, kde singles pak ještě mají i na

0: nějakou zábavu. Moravskoslezský kraj 14,5 tisíce a do třetice je tady ještě Vysočina 13 865 korun měsíčně.
1: Mm-hmm, takže...
0: Když teda vyděláváš medián a platíš medián.
1: No a to musíš ale vydělávat. Já si myslím, že třeba ten Ústecký kraj není až tak úplně jako s tím mediánem tak dobře, ale... kdo jsem já, že? Takhle, zbývá tě tam míst třeba zase na takový ty radovánky, co si koupíš někde na parkovišti za někde nebo, schovaný.
0: A nebo takže můžeš tak, jít do Prahy.
1: Nebo,
0: na výlet.
1: Nebo můžeš jít do Prahy.
0: Za nějakým chudým single a přispět mu třeba. Můžete si dát na půl maču. Podle mě, když se složí jako jeden single Pražák s jedním single Ústečákem, tak jim zůstane na jednu pražskou maču.
1: To je ale, to je win-win.
0: Tohle. A můžou si ji spolu vycucnout zadarmo na procházce. Vždycky.
1: Jedním
0: každý
1: brčkem.
0: Chvilku tahá z brčka a mají to hezký.
1: Teda ale, to je no? Super, to je super, no. No
0: ale... Každopádně si myslím ale, že protože takhle, dneska se, zase oni dělali nějaký výzkum, že lidi dneska nechtějí jezdit daleko na rande. Mm-hmm. A vidím to i u mých kamarádek, že většinou, když se jako seznámí s někým, kdo není z toho místa, kde oni jsou, tak samozřejmě potom dochází právě k tomu vyjednávání, kdo kam pojede, až si většinou potkají na půli cesty. Ale myslím si, že tady je argument pro ty, kteří jsou single v Praze, posílat tuhle tu analýzu a říkat, promiň, ale já nemám na cestu za tebou. Jestli ti opravdu na mě záleží, přijď ty sem, protože ty máš pravděpodobně víc peněz než já.
1: Ale já mám ten byt. Když už teda jako na to přijde, že jo? Jo, jo, tak...
0: Je to složitý.
1: Je to složitý.
0: Každopádně je to teda, můžete se tady, dejte si klidně analýza poradenské společnosti Murček. Když dáte single v Praze, nejdražší kombinace... tak vám vyjedou ty články, můžete se tam podívat, kde se mají dobře a Pražáci zase můžou smutnit, jak to tady máme těžký.
1: Jak jsem na tom já od Hradce Králové? No, nevím, nevíš.
0: Nevím, protože nejsi single.

0: Express Filmix.
1: Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála tříhodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso, tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Klytajmestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dubovaná.
2: I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Stále nám platí komplikace, a to v Praze, konkrétně tedy výjezd z D10 od Turnova na D0, tedy na okruh, směr D1, je tam dopravní nehoda dvou osobáků. Přesouváme se směr Morava u obce Ořechov, 37, okres Žďár nad Sázavou, je tam dopravní nehoda osobáků a nákladňáku. Komplikace je také D1 dvoustý 8 km ve směru na Brno, tedy od Ostravy, tam si dejte pozor, Uherské Hradiště, v Kunovicích máme na ulici Třída Vítěz i taktéž dopravní nehodu nákladňáku a dodávky. Olomouc, z každé strany je dopravní nehoda, tam si taky postojíte. A Havířov, Dlouhá Třída, dopravní nehoda dvou osobáků bez zranění.

0: out of it. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navíc a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
14: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Somber a Potential na Express FM. Babu, víš to, že Evropa má svoji vlastní sociální síť? Jmenuje se Dvoj TV. Je to hnedka vedle X-ka. Dvoj TV je to taky jako docela vtipný, protože to je v rámci nějaký evropský komise nebo Evropská unie se takhle jako vyhlásila trošku válku Elonu Muskovi. Mm-hmm. A tak udělali síť, která se jmenuje Dvoj TV. V podstatě se to čte jako Wii. Ne jako Kví, ale Uí. A tam v podstatě jako se tím honosej tím, nebo hledbají tím, ano. Že...
1: Tam nemají AI, která splíká holky.
0: No, že to nemají AI, ale že za vším tam jsou prostě jakoby lidi, jo. A ti uživatelé jsou skuteční lidé, kteří jsou jako zkontrolováni a jsou identifikováni, jasně. Takže tam jsou prostě relevantní informace, protože kde dneska už se ženeš relevantní informace, samozřejmě krom Express rána, tak tam na těch normálních sociálních sítích už je to všechno víceméně AI, robotama ovládaný a jsou tam prostě ty falešní profily. A dokonce se mluví, že celá ta síť veškerých prostě, ať už X-ek, ať už to jsou prostě Facebooky a tak dále, že to jsou 2/3 už jsou
1: vlastně v podstatě roboticky.
0: Že mrtvý
1: roboti
0: internet.
1: Roboti postujou a roboti jim to komentujou a... Tak. Pak vytváří další obsah a něco spolu dělají, nevím.
0: Jediný problém téhle té sítě Wii je to, že tam nikdo nechodí.
1: Jo.
0: Jinak na Seznam zprávách o tom má Miloš Čermák docela slušný článek, takže pokud byste chtěli ještě víc informací o tomhle. Já jsem se díval, už skutečně jenom nezajímavá je už tím vzhledem. Ta síť.
1: Už je to takový jenom
0: už
1: jako...
0: Už tam to startuje.
1: Že to není takový to
0: Toto je nová hudba na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Nové vedení Správy železnic zrušilo všechny pozice poradců, kteří pracovali pro bývalého generálního ředitele Jiřího Svobodu. Průměrně brali 115 tisíc měsíčně a těch poradců bylo 26. Nová dohoda odstraňuje pozemní hranici mezi Španělskem a Gibraltarem, konec hraničních kontrol, na které se dohodla Británie s EU, výrazně usnadní život několika tisícům lidí dojíždějících za prací. Obhájce prvenství Tadej Pogačar zase vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty 36 sekund a udělal další krok k třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově. Jaké bude počasí? Oblačno až polojasno, ojediněle přechodně místy s přehánkami, teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Na na na na.
1: Na na na na na na na na na na na.
3: Ano, pěkné středeční ráno po 9. hodince vás stále zdraví Vašek a Babu. Z muziky pro vás máme Killers, Charlie XCX, anebo taky White Lies. Jinak už chodí první reakce na to nový album Charlie XCX, můžeme se na to mrknout.
1: Tak jo.
3: Tak je to jo. Takový sice nic neříkající, ale sdělím vám pocity jiných lidí.
1: A ty už jsi slyšela?
3: Já ne, protože mě nepozvala ani na listening party do jednoho asi z 25 měst a nepozvala mě ani na koncert do New Yorku.
1: To udělala ale velkou chybu. Tak za malou chvíli se na to podíváme. Teď tady Killers.
0: Express ráno.

0: Stone Queen na Express FM, 9 hodin a 9 minut. Babu, co ta Charlie XCX a ta nová deska?
1: Někteří už měli to štěstí, nejenom, že byli na té listening party, to znamená, slyšeli to album, ale někteří měli ještě větší štěstí a Charlie XCX a její skvělý marketingový tým je pozvali na takovou menší koncertní vystoupení Charlie XCX v Brooklynu, v New Yorku. Říká se, že bylo pro několik set lidí, uniklo jako pár záběrů, kde se můžete podívat samozřejmě i na songy, které jsme ještě neslyšeli, ale nikdy není, jako zase nikdo nebyl natolik drzý, že by byl někde celý úplně nějaký live stream nebo celý songy nějaký. Zase si myslím, že lidi si to chtěli trošku užít, že byli rádi, že jsou na nějaký tajný akci a ty lidi, kteří na tom koncertě byli, ani nějak jako neříkali, že by jim bylo, že nějak jako brali telefony, nebo i ta Charlie XCX byla taková, no hele, nebudem tady dělat žádný tajnosti, stejně něco unikne, tak
0: jo,
1: co
0: jo.
1: Se s tím tady budu jako dělat. První reakce jsou, řeknu, rozporuplné. Zkrátka, někomu to sedne, někomu ne, ale to je u Charlie XCX úplně běžný. To má v podstatě ona od začátku své kariéry. Myslím si, že to je takový to budí milujete, nebo jste to nepochopili, nebo se vám to prostě nelíbí z různých důvodů. Kdyby to prý měli lidi nějak zasadit do toho jejího příběhu, řekněme i do té časové osy toho, co se dělo před Brett a teď, co se bude dít po albu Brett, tak někteří říkají, hele, já si to představuju takhle. Když byla Brett éra, tak jsme byli na té gigantické party a teď jsme na té aftrošce.
0: Takzvaně na dojezdu.
1: Jsme na takovém tom dojezdu, ale není to takový ten chill dojezd. Je to ještě takový ten dojezd, že party ještě úplně jako neskončila, takže někde vzadu hrajou ještě pořád ty kytary. Možná už vás trošku třeští hlava, protože jste na plný pecky poslouchali Brett 2 léta dokonce. Takže jsou tam ty kytary, ale je to takový ten trošku ten zvuk, který jsme slyšeli v tom prvním singlu Rock Music. To znamená hodně takových jako zvuků, takový to angličtině, oni tomu říkají to distortion, jo? Je to přes taky to něco, furt tam někde něco jako vibruje, opakuje se, máš pocit, že se to někde trošku jako zaseklo.
0: Takový rušivý to je trochu.
1: Hodně jako rušivý, takže je to tenhle ten druh afterparty a do toho už se potom dostáváš do té fáze, že na tom večírku, kde ještě teda vzadu někdo furt hraje na tu kytaru, tebe už malinko bolí hlava, začnete jako něco filozoficky rozebírat. Ještě víš, takový ty už ty ožralý, přemýšlel jsi někdy nad tím. Já ti poslední dobou strašně jako myslím, víš, kdyby tenkrát, kdybych tam šel, abych řekl, že můj život mohl vypadat úplně jinak. Víš? Víš, co myslím? No, tak takhle, že to je tak, takhle, že asi z toho jsou ty pocity.
0: No a navíc teda ta deska poměrně je krátká, má půl hodiny.
1: Takže, že tak.
0: 30 minut a 5 vteřin.
1: No.
0: A z toho 6-minutový track tam má s tím Davidem Cronenbergem.
1: Ano,
0: takže,
1: což tady je něco právě něco povídacího.
0: A vlastně těch skladeb tam je 11, takže to všechno jsou opravdu jako takový krátký, jako nasekaný věci. Si myslím, že to jsou takový zhudebněný nápady, všechno to je poskládaný. Jo. Jenom aby o sobě udržela, si myslím, i povědomí.
1: No,
0: vem si, co se stalo s Lizou. 3 roky tady nebyla a už je není.
1: A už není, no. Ale tak hele, Charlie XCX teď poslední dobou chodí do různých podcastů a neustále tam mluví o tom, že to umění zní prostě jako tryska a ona to nedokáže zastavit. Takže takhle bych k tomu přistupovala, že místo toho, aby Charlie XCX řekla, hele, tak já tady budu teďko dělat ještě 10 let nějaký alba Brett, a pojedu prostě bomby, tak já budu tryskat uměním, budu si dělat, co chci a někomu se to líbit nebude, někomu ne a já na to kašlu, ale rozhodně jako nehodlám nikam zmizet, no.
0: A mě to docela mrzí, protože si říkám, že to jako byl dobrý hype a takhle to vypadá jako, že už vydělala prachy a že už vlastně jako na to trošku kašle.
1: Hele, já si ale nemyslím, že ona to album Brett dělala s tím, že si byla jistá, že to způsobí tohle. Já si nemyslím, že Brett byl nějaký super kalkul, že si byla jistá. Já myslím, že s Brett se to jako všechno potkalo. A že se to tak jako stalo. A myslím si, že ona právě se chce jako tvářit, že ale já nejsem tady jenom jako mainstreamová holka z parketu. Já jsem umělkyně.
0: Jo.
1: Podle mě to je tohle.
0: Jo, tak ona je Umělkyně.
1: Ano, ona se chce totiž tvářit, že je slavná omylem.
0: OK, hele, máme na to ještě 10 dní, až bude album venku, pak si řekneme asi všichni, jaký z toho máme pocity.
1: Ale tenkrát, víš... Já ti chci něco říct.
0: A musíš mě slíbit, že se na mě nebudeš zlobit. Slib mě to.
1: Já ti to slibuju.
0: Ale nesmíš se na mě zlobit.
1: Nebudu se zlobit.
0: Babu, ty jsi fajn holka. Nezlobíš se na mě.
1: Nezlobím, Vašku, jestli...

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Častěji už tam budem?
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA.

0: aperole, fiero.
1: Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
2: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Music. First. Express FM.

0: White Lies, Believe It. On to je takový, hele, my máme pro vás takový letní překvápko. Dneska je takový speciál Express Star, protože má jinak jako v prázdninách volno na ten pořad. No ale, když to stojí za to, tak proč neudělat výjimku a nepřinést rozhovor? Myslím, že tentokrát je to pro fanoušky True Crime.
1: Ano, totiž hostem bude dnes po 19. hodině scénarista Jakub Režník, který stojí třeba za Duklou a dalšími filmy, které točí třeba i Petr Bebjak a právě s ním hodně spolupracuje. Mimochodem, tady se právě to True Crime zabývá případem Rigo Ponožkovým vrahem, což je vrah, který vždycky jakoby po tom svým úkonu zanechal na místě ponožku a oni pořád nevěděli, proč se to tak děje. Až na to samozřejmě také přišli ti policisté. A také to byl vlastně první případ v Československu tehdy, kdy začala fungovat DNA. Tehdy to měli půjčený z Nizozemska vlastně tuhle technologii, nějak prostě si přivolali ty odborníky, ale na Slovensku ještě

0: že to dotáhli tak dál, že ta jejich metoda rozvíjela právě to DNA, to vyhledávání, to prozkoumávání a ty vzorky a takhle. Takže tady máme takový trošku jeden zápis. No ale mimochodem právě ten Rigo, už o tom byla i knížka a tak dále, no a tady budete mít nějaké ty záběry, některé záběry budou AI, ale já už nemůžu říct víc, to už byste museli vůbec poslouchat dneska po 19. hodině, ale můžeme říct, kdo tam všechno je, jsou tam ty forenzní vyšetřovatele a také?
1: Máme tam vlastně velký rozhovor s Janou Bartošíkovou, což je oběť, která se dokázala ubránit vlastně tomu jeho útoku, což je vlastně úplně jako dechberoucí, když si to představíte. Jí se stalo to, že ona si šla prostě v noci lehnout ve 2 hodiny, přišla z večírku a najednou nad váma prostě ve vašem bytě stojí chlap, který má motiku v ruce a snaží se vás s ní umlátit. Takže paní Bartošíková je, já jsem nepotkal nikdy tak statečného člověka a ona to dokázala.
0: Navíc v tom bytě ještě pořád žije, to si úplně nedovedu představit. Jo, takže, já už jsem to prozradil strašně moc, ale není to úplně všechno, takže dneska po 19. hodině ve vysílání, nebo už klidně teďka na našem webu expressfm.cz.
2: Express Star.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda dvou autobusů je u Buštěhradu na silnici 61. Doprava je odkloněna po objízdné trase, takže tam počítejte, že z Prahy na Kladno to budete muset vzít asi pravděpodobně jinudy. Jižní spojka, máme tam hlášenu dopravní nehodu, a to konkrétně tedy u Bráníku. Tam si dejte pozor, jsou tam dva osobáky v sobě.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Niekto vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni sa do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
14: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Express. Music first.
18: Express FM.

0: Pojďme dát nějaké ještě příběhy ze života. Já jsem tady narazil na koktejlu.
1: Ano.
0: Hele, takhle, že se vždycky, nebo obvykle se prostě opije pasažer na letadle, v letadle nebo už do toho letadla jde nalitej, pak ho nakonec vyvádějí a musí se kvůli ním třeba stopnout let a čeká se, až prostě zakročí policie a tak dále. Tentokrát z Barbadosu do Anglie neletěla posádka, protože stevardka zvracela a stevarda museli odníst, protože měli mejdan na pokoji přes noc.
1: Jasně.
0: Piloti byli v pohodě, ale posádka celou, tak ty už byli, z nich už byli ne zaměstnanci, ale pasažéři, kteří z Barbadosu nakonec jako letěli, ale je to vtipný, že prostě se jako někdo, kdo se má o tebe starat během toho letu, tak nakonec tam
1: ještě
0: se
1: potáčí,
0: ještě ožralejší než ty. A teď ty. Hoď tam tu cibuli, to je vtipná.
1: Akorát teďko trenduje taková paní na internetu, která napsala recenzi na zřejmě jejich oblíbený steakhouse a nejdřív napsala: jsem naprosto rozčílená. Můj manžel jel až k vám, aby vyzvednul naší objednávku a vy jste do ní zapomněli přidat moji oblíbenou smaženou cibuli. To byla jediná věc, co jsem chtěla. Dvě hvězdičky. Za chvilku ta stejná paní píše druhou recenzi. Můj tlustý manžel snědl tu cibuli v autě a lhal mi o tom. Omlouvám se. Nevím, jak se mažou recenze. 5 hvězdiček.
0: 5 hvězdiček. A teď si vyber. No, takhle. Mějte se krásně. Zítra se tady opět mezi 7 a 10 hodinou potkáme. Čau, pěkný den. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy nedohodly. Momentálně se čeká na další dopadovou studii, která by to mohla změnit. Tragicky skončil výstup muže a ženy z Polska na Černý štít ve Vysokých Tatrách, když muž zemřel po přibližně 200-metrovém pádu. Jeho partnerce se nic nestalo. Dalším trenérem, který nebude pokračovat na lavičce svého týmu po fotbalovém mistrovství světa, je Sebastián Migné, jenž vedl Haiti. Národní svaz této karibské země oznámil, že 53-letý Francouz odchází po vzájemné dohodě. A dneska bude polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue, to nám startuje dopoledne na Express FM, kterého vás vítá Míša Tůmová. Máme středu, jsme v půlce týdne, doufám, že jste ji odstartovali líp než já. Já jsem cestou do práce, mi spadla taška, ve které jsem měla notebook a naštěstí už je dělají bytelnější, než to bývalo dřív, kdy pád na dlažbu znamenal okamžitý konec noťasu, tak já mám jenom prohnutý takový odřený roh, no, ale jako pořád mě to mrzí, protože to bylo úplně zbytečný, ale to nevadí. Věřím, že vy jste začali středu líp. Pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Podíváme se na to, proč jeden poměrně výrazný herec pověsil kariéru na hřebík, který hudebník čelí nový žalobě, a tentokrát to nebude o P. Diddym, nebo třeba co nově nabízí britský knihovny a my bychom se od nich mohli inspirovat. Zkrátka od všeho něco, jako vždycky. Tak jdem na to.

0: Dat was zo Of Monsters and Men. Mountain Sound na Express FM, kde za chvilku bude taky Harry Styles, Girl in Red a taky se podíváme na jeden novej český film.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
15: Music. First.
16: Express FM.

Tohle to byla Girl in Red, Too Much na Express FM. Čtyři otcové se sejdou v jedné tělocvičně a najednou se dozví, že na lyžáku, kde mají svoje děti, byly nalezené drogy. Ředitelka chce vědět, kdo je tam dovez a do té doby nesmí ty tátové opustit tělocvičnu. Poměrně klidná situace náhle nabere sled, který vyústí v řadu obvinění a řadu absurdních situací. Tak tohleto, to je zhruba nástin toho, co nás čeká v nový české komedii s názvem 6 gramů. Obsazení je solidní, nabušený. Je tam Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát a Vlasáková. A taky jsem tam viděla v menší roli Uhlíka. Na netu najdete trailer k tomuhle filmu a vypadá to poměrně bláznivě, bych řekla. Premiéru bude mít tady ten film v českých kinech zhruba za 3 týdny, čili 6. srpna. Expert.

Pokud jste v dětství chodili do knihovny, nebo jako dospělí samozřejmě, pravděpodobně si pamatujete hlavně vůni starého papíru a přísnej šepot, že máte být potichu. V Británii ale právě tuhletu představu posílají k šípku. Tamní vláda totiž představila revoluční plán, který promění veřejné knihovny v komunitní nahrávací studia. S tady tím nápadem přišel Ed Sheeran, který na projekt pomohl sehnat přes 12 milionů liber. A podle britské ministryně kultury je popová hudba v posledních letech čím dál víc záležitostí jen pro bohatý děti z privilegovaných vrstev, který si drahý vybavení mohou dovolit. To znamená, že kdo na to nemá, tak prostě nehraje. Knihovny tak nově dostanou profesionální nahrávací budky, mixážní pulty a mladí lidé si v nich budou moct zdarma půjčit kytaru nebo klávesy.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
15: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
16: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
17: A kdy to bude?
16: 23.7.
17: A kde to bude?
16: V areálu A7 v Olešovicích.
17: A kde si můžu koupit lístky?
16: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Krátce před 11. jsme na Express FM slyšeli track Move Into The Sun a přesuneme se ale trošku za nějakýma kytarama. Tudor Cinema Club patří mezi kapely, který já mám na svém wishlistu, že bych chtěla jednou zažít jejich koncert. Tak jsem se na to podívala, oni se u nás teda jako moc často neobjevujou. Naposledy tady byli v roce 2017, čili před dlouhými 9 lety. No a koncertují si veselé po celém světě, teď je čeká americká šňůra, Austrálie, Asie a pak mají v plánu i nějaký koncerty v Evropě, ale Česko tam co? Zase není. Nejblíž nám budou 8. února v Berlíně, což bude zároveň závěrečný koncert jejich turné. No, já tam nepojedu. Já si prostě na tuhle trojici počkám, až bude u nás. Jestli se někdy dočkám, to je otázka. Tudor Cinema Club, Changing of the Seasons.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Požár zasáhl ráno firmu na zpracování kovů Technotool v Aši. Podle prvních informací oheň zasáhl střechu haly v Okružní ulici. 8 českým jednotkám hasičů pomáhá další z německého Hochfrankenu, informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić uvedl, že dnes přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Během fotbalového šampionátu se ve Spojených státech nenaplnily obavy, že by agenti imigračního úřadu ICE dělali zásahy přímo na stadionech. Platilo to i pro semifinále v Dallasu, ve kterém Španělé porazili 2-0 Francii. Celkově ale agenti ICE v poslední době zvýšili aktivitu. Změnili styl svých zásahů v amerických městech a přímo na ulici zabili další lidi. A dnes bude polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Quaps a Walk na Express FM. U těch mužských interpretů ještě zůstaneme. Travis Scott má sice pověst jednoho z nejúspěšnějších rapperů současnosti, ale taky magnetu na průšvihy. A jeden z nich ho právě teď dohnal u soudu. Posádka luxusní jachty z Miami na něj totiž podala civilní žalobu za incident z června 2024. Všechno to tehdy začalo celkem nevinně. Travis si pronajal loď pro sebe a trojici dam. Jenomže jak večer postupoval a alkoholu přibývalo, tak on se rozhodl, že si chce zajezdit na vodním skútru, který byl součástí té jachty. A kapitán mu to kvůli podnapilýmu stavu zakázal. Načež Travis to ale podle žaloby neunesl. Kapitána udeřil pěstí do krku a začal vyhrožovat celý posádce smrtí. Zbytek posádky se před ním pak musel doslova zabarikádovat za skleněnýma dveřma lodi, do kterých Travis zuřivě bouchal a bušil, dokud nedorazila policie a celou dobu jim toho prej nadával. Policajti ho tehdy zatkli jenom za výtržnictví, ale posádka si to nenechala líbit. A teď požaduje tučné odškodné za napadení a psychickou újmu. Já moc nechápu, proč ho žalujou až po dvou letech, ale možná je to kvůli nějaký smlouvě, protože ono by to asi odpovídalo, jestli nějaká dvouletá taková smlouva je, tak když se to stalo v červnu 24, no tak teď je červenec 26. Jsem zvědavá, kolik vysoudí. My se vypustíme. A tohle to je Asake a Travis Scott, Act

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z pan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

Calvin Harris a Jazzy, Satisfy na Express FM. Jestli jste před lety hltali seriál Upíří deníky, tak vám určitě neuniklo, že jeho hlavní hvězda Ian Somerhalder v srpnu 2019 z ničeho nic pověsil herectví na hřebík a úplně zmizel z Hollywoodu. Teďka po 7 letech Ian v podcastu Hayley on the Go konečně prozradil ten skutečný a docela kontroverzní důvod. Může za to streamovací gigant Netflix. Ian tehdy produkoval a hrál v seriálu V-Wars, pro změnu ne jako upír, ale jako vědec. A když jeho štáb odevzdal první verzi, tak to bylo podle Netflixu naprosto nekoukatelný a byl to pěkný průšvih. A Ian se nevzdal, sehnal od investorů přes 6 milionů dolarů a s parťákem během 6 dnů dotočili desítky hodin novýho materiálu, aby tu show zachránili. Ten seriál měl nakonec docela úspěch, ale manažeři Netflixu ho přesto okamžitě zařízli. A to prej proto, aby nepanoval precedens, že si herci můžou dělat, co chtějí. No, Ianovi tehdy ruply nervy, poslal Hollywood k šípku a dneska radši s manželkou farmaří a už nehraje. Tak je mu 47 a má vyděláno. Do toho společně se svýma sourozencema vlastní a provozuje gurmánskou pizzerii a taky založil organizaci na ochranu zvířat, takže se určitě nenudí. Express FM.

Tohle je Lana Del Rey, Summertime Sadness, čili letní smutky, bych tak řekla. Kdo rozhodně ale v létě nesmutní, tak to je česká kapela Good Times Only, protože oni se letos chystají koncertovat na samých vytříbených akcích, mezi nima třeba festival Povaleč, brněnské pop mese, no a nebo už dneska od 7 od večera vystoupí na Colors of Ostrava na Full Moon Stage. Pro ty z nás, kdo tam nebudeme, si je můžeme pustit aspoň tady v éteru.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: On si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštýře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
2: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
3: Ekokom.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Co se nepodařilo před 31 lety, může se stát tento týden. O osudu skladby Wonderwall od Oasis rozhodne večerní fotbalové utkání Anglie s Argentinou. V roce 1995 zastavil song I Believe od Robsona a Jeroma jejich cestu na vrchol. Tato fotbalová státní, respektive královská skladba, je už druhá v britské chart. Před nimi už jsou jen Sam Fender a Olivia Dean s hitem Rain On Me. Dnes začíná festival Colors of Ostrava a na místo činu se po 4 letech vrací pachatele 21 Pilots. Vezou sebou speciální stage, která má dokonale podpořit vizuál k jejich poslední desce Breach. Dvojice z Ohia patří k tomu nejdražšímu, co si mohli pořadatelé dovolit. Hovoří se o milionu eur. Lily Allen prozradila, že ruší většinu svých koncertů v arenách během svého turné Western Girl po Spojených státech. Na sociálních sítích zveřejnila informace o úpravách s textem. Máme pár aktualizací, jsem tak nadšená, že mohu oznámit, že teď míříme do Seattlu. Pro Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco a Vancouver ale museli provést určité úpravy. S tím, že si bukla menší a nebo ještě menší prostory. A lístky do těch velkých budou lidem proplácet naspátek. Asi tuším, důvod, proč se lístky moc neprodávají. Hold bude muset zase na OnlyFans ukazovat svoje kotníky.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jednoho zastřeleného člověka a dalšího se zraněním našli policisté po oznámení o střelbě v pražské Hostivaři. Po pachateli kriminalisté pátrají. Zástupci členských států Evropské unie se dnes dohodli na prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do 4. března 2028. Nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira. A dneska bude polojasno až oblačno, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Heslo nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se věnuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyraste do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Tohle to jsou Black Keys. Beautiful People, Stay High na Express FM. Za malou chvilku tady bude zpívat taky Olivia Rodrigo, anebo si dáme úplně nejlepší track od Fontaines DC.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byly skvělý Fontaines DC a Starburster. Co je taky skvělý, tak televize mají sice prázdninový program, ale skvěle vypadá nová dokumentární série, která se chystá už tenhle pátek na OnePlay. A ta dokumentární série se jmenuje Případ Rigo, ponožkový vrah. Do týmu kolem tady toho dokumentárního seriálu patří kromě režiséra Petra Bebiaka taky i scénárista Jakub Ražný, kterého si pozval Michal Plšek do speciálu pořadu Express Star.
1: Vedle těch rozhovorů s těmi lidmi, kteří přímo ho vlastně jako stíhali a vedli to vyšetřování a odsoudili ho, tak tam vystupují forenzní psycholog, který vlastně dělal jakoby posudky na nejdřív neznámého pachatele, pak Ondreje Riga vyšetřoval ve vazbě. Máme tam policejního profilera, který vlastně sestavoval profil neznámého pachatele. Máme tam vlastně velký rozhovor s Janou Bartošíkovou, což je oběť, která se dokázala ubránit vlastně tomu jeho útoku, což je vlastně úplně jako dechberoucí, když si to představíte. Jí se stalo to, že ona si šla prostě v noci lehnout ve 2 hodiny, přišla z večírku a najednou nad váma prostě ve vašem bytě stojí chlap, který má motiku v ruce a snaží se vás s ní umlátit. Takže paní Bartošíková je, já jsem nepotkal nikdy tak statečného člověka a ona to dokázala.
0: Celý rozhovor poběží už dneska od 7 večer tady u nás na Express FM a pokud byste chtěli si ho přečíst dřív a poslechnout dřív, tak už můžete teďka na našem webu expressfm.cz. Express FM. Express.

Dneska je to 8 let, co se skladba November Rain od Guns N' Roses stala první 90-kovou písní, která překonala miliardu zhlídnutí na YouTube. A následovala jí pak Smells Like Teen Spirit od Nirvány, Zombie od Cranberries, Whitney Houston I Will Always Love You, no a první pětku uzavřela kapela Four Non Blondes, What's Up. A to už teďka slyšíme.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Ptáš se mraku,
5: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, tohleto je Georgia Smith, What's Done is Done. A na úplný závěr pro vás mám jeden krásný rekord ze zvířecí říše. Zatímco naši čtyřnozí parťáci se průměrně dožívají 10 až 15 let, tak ten úplně nejstarší pes na světě to dotáhl skoro na 30. Legendární australský honánský pes jménem Bluey se narodil už v roce 1910 a dožil se neuvěřitelných 29,5 roku. Většinu života strávil aktivně na čerstvém vzduchu pasením ovcí, což byl očividně ten nejlepší recept na dlouhověkost. Kočka to mimochodem dotáhla ještě mnohem dál, ale o tom si povíme zase zítra. Pro dnešek se loučím, přeju krásnou středu. Pa. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude označen za viníka, na post rezignuje. Včera večer to oznámil na sociálních sítích. Podle premiéra Andreje Babiše by policie měla nehodu vyšetřit rychle. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Sviridenkové, což znamená, že končí celá vláda. Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie dnes určí druhého finalistu mistrovství světa. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Vítěz se v nedělním finále utká se Španělskem, poraženého bude v sobotu čekat souboj o bronz s Francií. Po včerejších bouřkách, které nakonec nebyly tak silné, jak se předpokládalo, dorazí bouřky i dnes. Podle výstrahy by měly být silné na jihu a jihozápadě Čech. V dalších dnech se nás čekají nebezpečně vysoké teploty. Zítra má být kolem 27 stupňů Celsia, pátek už bude tropický. Na Moravě může teplota vyšplhat až k 34 stupňům Celsia. Bylo 13 hodin a na Expressu startuje odpolední vysílání. Krásný den vám přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hrála nám britská skupina Jungle, poslouchali jsme jejich nový single The Wave. Jungle je kapela s proměnlivým složením. Ty ústřední členové jsou tři, ale během koncertu se skupina rozrůstá na 7 i více členů. No a Jungle připravují novou desku. Vyjde už 14. srpna, to máme za měsíc. No kdyby měla vyjít nová deska Jungle než v létě, že jo? A bude se taky jmenovat Sunshine. Tak si pustíme Lord. Lord je jedním z taháků festivalu Colors of Ostrava, který už teď odstartoval v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. My si pustíme její píseň, která se jmenuje Tennis Court. Umí Lord hrát tenis? Tak na to se podívám a za chvíli vám to řeknu.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak ne, Lord neumí vůbec hrát tenis. Tuhle píseň Tennis Court jako tenisový kurt složila proto, že ten vizuální koncept toho kurtu jí připomněl nějaké nostalgické místo, kde se poflakovala se svými kumpány jako teenager. Lord přijíždí poprvé do České republiky už tuto sobotu od 8:30. Jí uvidí návštěvníci festivalu Colors of Ostrava. Bylo jí teprve 16, když prorazila se svým obrovským hitem Royals. Dnes je jí o 13 let víc. Tak si to moc užijte, kdo tam budete. My si teď zahrajeme Kasabian, Great Pretender.
1: Express FM.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Francouzskou Marseillaise v podání 57 členého francouzského orchestru byl včera na pražské Kampě zahájen tradiční, každoroční a velmi oblíbený francouzský trh. 6 dnů si tam můžete vychutnávat francouzská vína, gastronomii a francouzskou muziku. Každý den bude otevřeno od 10 do 21 hodin. No a k mání a ochutnání jsou tam ústřice na mnoho způsobů, výborná šunka, briošky, síry, vína a tak dále. Takže to je francouzský trh, aby jsme v té Francii tak trošku zůstali. Pustíme si Daft Punk, ale bude to cover od britské skupiny Daughter. Taková jemná, strašně příjemná věc.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: znáte ten pocit. Zkoušíte si podprsenku, která vypadá krásně na fotce, ale na vás to nějak není ono? Totiž nejsou prsa jako prsa. Při výběru správného střihu podprsenky je důležitý tvar, poloha i pevnost ňader. Astratex vám se správným výběrem samozřejmě pomůže. Pokud máte spíš menší prsa, objem jim dodají plně vystužené košíčky a push-up podprsenky. Chcete-li dosáhnout spíše přirozeného vzhledu bez tvarování, můžete vyzkoušet střih zvaný bralet, který prsa přirozeně pozvedne a opticky trošku zvětší. Pro efekt plného kulatého dekoltu zvolte takzvanou bardotku. To je střih, který prsa ze spod pozvedne. Volba správného střihu vám může pomoct, když máte prsa dál od sebe nebo jsou třeba nesouměrná. Pro ten první případ volte podprsenky s vystuženým bočním dílem, který je jemně posune do středu. Naopak pro ňadra hodně u sebe je vhodný střih planč s velmi nízkým středem. Nesouměrná ňadra srovná model s výjímatelnými vycpávkami, které upravíte dle potřeby. Povislá prsa potřebují oporu v podobě kostic a plného košíčku. Volte vystužené či polovystužené modely trojúhelníkového střihu. Ať už zvolíte jakýkoliv střih, hlavně se ujistěte, že jste zvolili správnou velikost a spodní prádlo je nejenom hezké, ale dobře vám sedí, cítíte se pohodlně a sebevědomně.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
3: Toto je nová hudba
1: na Express FM.

0: Poslouchali jsme čerstvou novinku našeho playlistu od zpěvačky Bieba Dubí, jmenuje se Sun Has Set. Teď tu mám takové bleskové business info pro všechny OSVČ, kteří si platí paušální daň a příliš nesledují dění. Od tohoto měsíce klesá měsíční záloha paušální daně v prvním pásmu o 822 korun a to znamená, že za červenec zaplaťte jenom 4230 korun, protože si od nové zálohy automaticky odečtete přeplatek za celé první pololetí. Splatnost je teď 20. července, tak si to pohlídejte, jak zbytečně neplatíte víc a jdeme si pustit Lolu Young a její jako jeden z jejich prvních velkých hitů, Messi.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Express. Music first.
14: Express FM.

Tak to byly radioaktivní Imagine Dragons, jak v Česku říkáme, představ si draky. Mám tu nové zprávy z České televize. Česká televize už 30. srpna představí nový diskuzní pořad, který plnohodnotně nahradí otázky Václava Moravce, které skončily v březnu. Ta debata poběží souběžně na ČT 1 a ČT 24. Ředitel České televize Hynek Chudárek zatím mlží okolo jména moderátora, ale vše se prý dozvíme včas. Jdeme si poslechnout poslední song v této hodině, jsou to Foxes a jejich Youth. Odpoledne na Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Od příštího roku se nejspíš vrátí elektronická evidence tržeb, tedy EET. Má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Ročně má přinést státu víc než 14 miliard korun. Příslušný zákon dnes přijala sněmovna. Musí ho ale ještě projednat Senát a podepsat prezident. Vesmírné agentury Ruska a Spojených států, Roskosmos a NASA se domluvili na prodloužení provozu Mezinárodní vesmírné stanice do roku 2030. Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa Francouze 2-0. V neděli se v New Jersey utkají o vítězství buď s úřadujícími šampiony Argentinci, anebo s Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21. hodiny. Po včerejších bouřkách, které nebyly tak silné, jak se předpokládalo, dorazí bouřky i dnes. Podle výstrahy by měly být silné na jihu a jihozápadě Čech. V příštích dnech nás čekají nebezpečně vysoké teploty. Zítra má být kolem 27 stupňů Celsia a pátek bude tropický. Na Moravě může teplota vyšplhat až k 34 stupňům Celsia. To byly zprávy ve 14 hodin. Hezké středeční odpoledne vám ze studia Rádia Express FM přeje Veronika.
1: Rádio Express FM.
0: Express FM.

Už zítra vstoupí do kin epos Christophera Nolana Odyssea, která má bez 8 minut 3-hodinovou stopáž. A je to první film, který kompletně vznikl na IMAX kamery. A Matt Damon k tomu řekl, dělali jsme ten film tak, jak se točilo před 80 lety. Všechno se dělo přímo před kamerou. Když na plátně vidíte 1000 lidí, tak před kamerou fakt byl 1000 lidí. I ty lodě v dálce jsou skutečné. Takže až se na ten film budete koukat, je to prostě reál. A obři jsou prostě postavení obři. Jsou tam v tom moři. A ten trojský kůň, který je tam obrovský a jako se tam tak jako potápí na fotkách do té vody, do toho moře, tak ten je také skutečný. A díky těm IMAX kamerám budeme mít i pocit, že jsme uvnitř toho koně. No tak já se na to strašně těším, jsem hrozně zvědavá. Zahraje nám teď Ariana Grande a pustíme se taky Jamieho T.

Mně to nedá, já se ještě musím vrátit k té Odyssey, která má zítra premiéru celosvětově. Už jsem říkala, že ten film vznikl komplet na IMAX kamery. Ta IMAX kamera, je to 1570 IMAX kamera, je neuvěřitelně těžká kamera, váží v té základní konfiguraci 113 kg. Když k těm starým modelům přidáte ještě nějaká přídavná zařízení, tak se ta váha může vyšroubovat až na 250 kg. Film se v této kameře musí měnit každé 3 minuty. Další zajímavost se týká vousů Odysseových, kterého hraje Matt Damon. Ty jeho vousy jsou pravé, skutečné, protože režisér Christopher Nolan se bál, že by při těch mořských scénách v těch vlnách prostě se ty umělé vousy odlepily. Co se týká Kyklopa, tak to je opravdová obrovská robotická hýbající se loutka, která měří 6x6 metrů. Tak to jsou takové jako zatím zajímavosti, které by vás měly navnadit na ten film. Já se modlím, aby se to povedlo, aby to bylo pak opravdu krásná podívaná a napínavá. Zahraje nám teď Jamie T, pustíme se

0: Sedm hudebních scén, nekonečně dalších scén, už vítá první návštěvníky Colors of Ostrava, kteří se tam pomalu dostávají skrz otevřenou bránu. Za malou chvíli se na festival podíváme, tedy zprostředkovaně všem, kdo jsou aktuálně na cestě do Ostravy, přeju šťastnou cestu. Hrát nám za chvíli bude Malcolm Todd a pustíme se taky Lady Gaga.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
10: Music. First.
11: Express FM.

0: První návštěvníci festivalu Colors of Ostrava stepovali před areálem už dneska v dešti, v pláštěnkách od samého rána. To jsou lidi, kteří se vypravili hlavně na 21 Pilots, kteří dnes večer vystupují od 22. hodiny. Vůbec první koncert odehráli vlastně Gufrau, který hráli už v tom speciálním vlaku, který byl vypraven do Ostravy. No a co se týká dnešního dne, tak tam ještě vystoupí Skunk Anansie, Good Times Only, vystoupí tam Anky a další a další. Já tady mám Báru, protože Bára na Colors byla, vej Báro.
1: Ahoj, ano, několikrát.
0: Kolikrát?
1: Minimálně 6krát si myslím.
0: Ty jo. Hele, a já jsem chtěla od tebe vyzjistit, protože se mě na to hodně lidí ptá, co se děje na Kakao Stage. Co se tam vlastně děje?
1: Já jsem netušila, že Kakao Stage je takhle populární.
0: Ale je to populární, protože já nevím, já jsem si myslela, že éra toho kaká, těch kakaových rituálů a těch kakaových party už je dávno over, ale jak vidno, ke spoustě lidem se ani nedostalo to kakao v uvozovkách. Takže řekni nám, jak ta scéna jako hnědá? Je to hnědý týpí?
1: Ne,
0: nebo?
1: Hele, je to takový, ono to totiž není týpí, je to ve stanu. Ono vlastně takhle, ty když, protože Colors má, když si to řeknu zjednodušeně, dvě části, to znamená hudební a potom má tu část toho melting potu.
0: Ano.
1: No a součástí melting potu bývá poslední roky, myslím, že se to jmenuje ještě nějaký biohackers summit nebo něco takového. A ty vlastně, když přicházíš potom k těm stagím, kde je ten melting pot, tak tam je taková ulička a vlastně teď se tam jako setkávají v podstatě dva světy, který za mě chtějí dosáhnout toho samého. A to je nějaký takový ty kalokagátie prostě, jo, že samozřejmě ty se vzděláváš, takže chodíš na ty řečníky a do toho se staráš o svoje tělo i o svou spiritualitu. A teď se setkává svět

0: lidí, kteří to své duševno rozvíjejí pomocí kaká, indiánských příběhů, dechových cvičení, lapačů snů a mají prostě
1: a kalibrovaných vod.
0: Ano. Tak. A na druhé straně se nacházejí lidi, kteří na sebe svítí UV světlem, mají Oura Ring, měří si svůj spánek a dávají si tam vitaminové infuze.
1: A pak tam jsou ještě třetí a to jsou ty ožralci, kteří se tam zatoulali cestou na tojku.
0: No, ty se přesně tam někde potácejí z toho festivalu. Ale v podstatě ten melting pot, jako ty lidi chtějí to samý, ale ty cesty k tomu jsou jiný. Jsou, řekněme, jako EZO a jsou jako biohackerský.
1: Jo, dobře.
0: Ale výsledek je stejný.
1: No a kakao?
0: No a kakao, takhle, já jsem to kakao měla, já jsem teda velký fanoušek kaka jako takovýho, ano. Ale samozřejmě já dneska kakao vnímám, pro mě to je prostě sladký pití z dětství.
1: Ano.
0: Tohleto kakao je takové hutnější, řekla bych čokoládovější. Je to asi jako, když by si chtěla dát dospělé kakao, že není to jako nějaký takový to a la Granko,
1: no.
0: Ale nemá, jako neočekávala bych od toho nějaké zásadní transcendentální jako nějaký překročení vašeho bytí.
1: No, ono se říká, že to má být takový ten stmelovač společenský lubrikant, jak se říká něco jako kokain, akorát, že prostě no, jakože jako přírodní.
0: Já jsem byla jeden rok i na vyloženě ještě na takovém festivalu úplně, jako, kde k tomu byl i celý fakt takový jakože EZO jako rituálek a ty to potom, jako on to tam u toho vaří a potom to společně pijete, ale ale říkám, samozřejmě je to hezký společenský zážitek, u některých lidí samozřejmě může dojít k nějakému jakože opravdu docházelo k tomu napojování s těmi ostatními a že si jako podáváte, dáváte si to kako a tak. Může se to stát, ale jako nepřeceňovala bych to.
1: Pro tebe jako návštěva u babičky prostě.
0: Něco takového. Ale samozřejmě na té stage tam se můžu to takhle nechtě. Pokud třeba nemáte rádi EZO věci, tak ale zase bych k tomu nepřistupovala nějak jako, že ježišmarja, tady jsou ty psychopati. Jako budou tam ty lidi, co budou na boso a budou mít ty pera v hlavě a budou taky jako indiánský. Ale některé ty příběhy, které se tam vyprávějí, byly tam i třeba nějaký cestovatele a tohle, může to být zajímavý.
1: Dobře, já jsem tohle kakao teda, já jsem si ho pod nátlakem mojí kamarádky objednala od někud z Mexika.
0: Jo.
1: A pak jsem ho nakonec vypila na Vánoce jako kakao.
0: S marshmallownem, jo.
1: Dala jsem si tam mlíko, normální. Prostě nic. Nemůžu říct, jako hele, jako bylo to pro mě normální takový jako
0: kakao. Normální kakao, no.
1: No, takže tak, takže hele, my nejsme asi cílovka tady toho, jo, úplně.
0: Můžem si ho příště zkusit dát tady spolu a můžem k tomu dělat nějaký ještě, hej, a třeba jo, třeba nám to ještě otevře nějaký třetí oko, nevím.
1: Každopádně vy, kdo míříte na Colors, tak můžete nám podat nějakou referenci, nějaký report z týhle kakao stage, pokud se tam zatouláte, good time souly na vás a apeluju, vy totiž jedete v autě a posílali jste mi video, tak jestli jste ještě na signálu, tak ano. Ráda bych slyšela good times only na kakao.
0: A já už viděla nějaký storíčka, zatím tam je teda docela pod mrakem a lidi mají pláštěnky, tak si to nezapomeňte přibalit sebou.
1: No, přeju vám krásný počasí, prosím vás. Hlavně krásný počasí a když tu byla řeč o jednom z účinkujících Ankym, tak si od něj pustíme song, který dal dohromady s Never Touch a je to song, který se jmenuje Familia. Pro všechny babičky. Ahoj. Děkuju, Báro. Ahoj.
0: Nic, namaste.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
14: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
15: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Hudba na prvním místě.

0: To byl producent Muramasa dohromady s Clairo. Je 14.52, z Vln Expressu vás dál zdraví Veronika, zdravím vás u dnešního odpoledního vysílání. Ještě jsem neříkala, kdo má dneska svátek. Jindřich! Jindru, všechno nejlepší přeju, teď na nás chvíle, ale bude mluvit muž, který má svátek až září, je to Vašek.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music News.
3: Co se nepodařilo před 31 lety, může se stát tento týden. O osudu skladby Wonderwall od Oasis rozhodne večerní fotbalové utkání Anglie s Argentinou. V roce 1995 zastavil song I Believe od Robsona a Jeroma jejich cestu na vrchol. Tato fotbalová státní, respektive královská skladba, je už druhá v britské chart. Před nimi už jsou jen Sam Fender a Olivia Dean s hitem Rain On Me. Dnes začíná festival Colors of Ostrava a na místo činu se po 4 letech vrací pachatele 21 Pilots. Vezou sebou speciální stage, která má dokonale podpořit vizuál k jejich poslední desce Breach. Dvojice z Ohia patří k tomu nejdražšímu, co si mohli pořadatelé dovolit. Hovoří se o milionu eur. Lily Allen prozradila, že ruší většinu svých koncertů v arenách během svého turné Western Girl po Spojených státech. Na sociálních sítích zveřejnila informace o úpravách s textem. Máme pár aktualizací, jsem tak nadšená, že mohu oznámit, že teď míříme do Seattlu. Pro Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco a Vancouver ale museli provést určité úpravy. S tím, že si bukla menší a nebo ještě menší prostory. A lístky do těch velkých budou lidem proplácet naspátek. Asi tuším důvod, proč se lístky moc neprodávají. Hold bude muset zase na OnlyFans ukazovat svoje kotníky.
1: Express FM. You know what they say.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Řidič nemocničního vozu, které se v pondělí střetlo s autem poslance Filipa Turka, je v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se ale fakultní nemocnice Motol a Homolka nemohou vyjadřovat. Turek včera uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Mladíka jedoucího na elektrokoloběžce rychlostí 100 km v hodině zaznamenali včera policisté v Bratislavě. Před hlídkou se snažil uniknout, jeho jízdu ale ukončil náraz do zaparkovaného náklaďáku. Přerov na zítřek chystá velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Pro fanoušky bude připraveno 300 porcí jahod se smetanou, autogramiáda a také vystoupení kapely Opět a Radeček nazvané Koncert pro Lindu. Dnes se očekávají další bouřky. Podle výstrahy by měly být silné na jihu a jeho západě Čech. V příštích dnech nás čekají vysoké teploty. Zítra má být kolem 27 stupňů Celsia a pátek bude tropický. Na Moravě může teplota vyšplhat až k 34 stupňům. Bylo 15 hodin. Hezké středeční odpoledne vám od mikrofonu Radio Express FM přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes je středa a dnes večer uslyšíte další vydání našeho televizního speciálu Express Star. Tento pátek se na OnePlay objeví čtyřdílná dokumentární true crime série, která se jmenuje Případ Rigo, ponožkový vrah. Je to novinka, kterou natočil režisér Peter Bebiak a já vám přečtu tu šílenou synopsi, jenom kousíček, jo. Začátkem 90. let terorizuje Bratislavu brutální slovenský sériový vrah, který zabíjí osamělé ženy v jejich přízemních bytech. Vniká k ním v noci oknem, ubíjí je kovovou tyčí a znásilňuje jejich mrtvoly. Takže tak, proč se mu říkalo ponožkový vrah? No, protože si na ruce dával ponožky, aby nezanechal otisky, když vnikal do těch domů. Dnes bude hostem Michalovým v Express Staru scénárista této série Jakub Režný a Michal se ho ptal, jak byl vlastně ten ponožkový vrah dopaden.
1: Stalo se to díky vlastně týmu genetiků, slovenských genetiků pod vedením pana docenta Feráka, který vlastně jakoby dokázal, oni dokázali zdokonalit už existující metodu analýzy DNA vlastně a zjednodušit ji. A vlastně v průběhu toho, jak v Bratislavě narůstaly postupně ty vraždy, tak oni tu metodu zdokonalovali. Policisté jim nosili vždycky vlastně jako krevní vzorky od těch různých podezřelých a oni je vlastně jakoby srovnávali s DNA, který se našlo v těch zavražděných obětech, protože Ondrej Rigo vlastně vždycky po tom útoku ty své oběti znásilnil. Takže oni měli vlastně jeho DNA v podobě spermatu a mohli to srovnat. A to byla taky jakoby velmi výrazná věc, která vlastně jakoby potom pomohla v jeho usvědčení, protože když se zjistilo, že jsou dvě vraždy v Mnichově a jedna vražda v Holandsku, tak oni poslali jeho krevní vzorky vlastně na analýzu do západní Evropy, kde ti vlastně němečtí a holandští genetici určili vlastně ze 100% přesností tu shodu, takže vlastně ty testy ze zahraničí potom dodali relevanci vlastně těm testům slovenským a vlastně ho jako dokázali usvědčit.
0: Více o tomto případu a také o sérii Případ Rigo ponožkový vrah se dozvíte v našem vysílání od 19. hodiny, ale už teď si celý rozhovor můžete poslechnout v podcastu na našich webovkách expressfm.cz.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Tak to byly dva hudební geniové, Anderson .Paak a Kendrick Lamar a jejich Tints. Za malou chviličku tu máme Red Hoty, Tuvelu a taky něco staršího, protože nejenom v Ostravě se dneska dějí velké hudební věci, ale taky v pražském fóru Karlín.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Němečtí průkopníci elektropopu legendární Kraftwerk, kteří fungují už od roku 1970, přivezou dnes do pražského Fóra Karlín své průběžně upgradeované turné multimédia. Jejich koncerty jsou proslulé jako Gesamtkunstwerk, což je totální umělecké dílo, které spojuje elektronickou muziku, precizně synchronizované vizuální projekce, robotickou estetiku a performance. V rámci Old Schoolu si dnes poslechneme jejich skladbu ze sedmé desky The Man Machine, která vyšla v roce 1978. Ten track se jmenuje The Robots, jako roboti. A text té písně pojednává o roli robotů jako podřízených pracovníků lidí. Slyšíme v ní vokodérem zkreslený ruský text Ja tvoj sluga, ja tvoj robotník. Tedy já tvůj sluha, já jsem tvůj pracovník. Ten text odkazuje na slovanský původ slova robot. Jak víme, to slovo robot vymyslel český malíř a spisovatel Josef Čapek a poprvé ho použil jeho bratr Karel ve svém slavném divadelním dramatu RUR z roku 1920. Takže Kraftwerk, The Robots a rok 1978. Express Old School.

řek, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. First.
15: Express FM.

Jestli něco letí jak splašený kůň, tak je to rozhodně léto. Takže vůbec nebude na škodu, když vás teď pozvu na festival, který začíná až za měsíc. Ten festival je na Slovensku, takže je potřeba trochu přípravy, to je jasný. Jmenuje se Grape, je to velmi oblíbený festival, který se koná na letišti v Trenčíně. Každým rokem má tvar toho festivalu, když se podíváte z leteckého záběru, prostě nějaký specifický uspořádání. No a každý rok je taky jiný dress code. Neznamená to, že byste museli být oblečení tak, jak se předepisuje, ale je to lepší, to je jasný. Takže ten letošní dress code je mýtická zoo, což znamená, že se můžete převlíct za nějaké mýtické zvíře. Můžete si vzít jako velký drápy třeba, nebo nějaký oblečení s pavými oky, přidělat si ocas, co já vím, prostě, to už je na vás, já vám radit nebudu. Takže celý ten areál prostě toho trenčínského letiště se promění v takový jako kouzelný zvěřinec. A kdo tam bude vystupovat? Největší hvězdou je bez pochyby Georgia Smith, která bude na Slovensku vůbec poprvé. Přijedou taky Younglin z Blady, z Austrálie dorazí elektronická skupina Parcels, dorazí taky slovenský Fulcrum, The Wombats z Velké Británie, slovenská kapela Corbin Dallas tam bude a další a další a další. Takže to byla pozvánka na Grape, já teď připojím ještě hudební pozvánku na Grape v podobě songu od Parcels a loučím se s vámi, milí posluchači, pro dnešní den. Užijte si zbytek našeho vysílání, za chvíli tu máte Michala s Petrem, kteří vás provedou pořadem Express Drive, no a se mnou se můžete slyšet zase zítra od 1 do 4. Mějte se krásně, ahoj!

Posloucháte Express FM. Express. Express FM. Yo.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Promarněná příležitost. Vždy je lepší sedět u stolu, než bokem, hodnotí experti absenci Česka v nové koalici 9 evropských zemí. Ta chce společně s Ukrajinou vybudovat obranu proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že by se Česko rádo zapojilo. O přípravě projektu se však podle svých slov dozvěděl až den jeho oznámení a účast podmínil tím, že v něm nebude Velká Británie. Litevský prezident Gitanas Nausėda varoval před plánovanými útoky Ruska na Pobaltí nebo Polsko. Provokace Kremlu by měly testovat jednotu Severoatlantické aliance. Evropské televizní společnosti dostaly obsáhlý manuál, jak správně natáčet zejména ženy při atletických přenosech. Jeho cílem je zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů kamer a zpomalených opakovaných záběrů. Více informací má sport.cz. Odpoledne bude převládat oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech i silné. Večer bude místy oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy 30 stupňů, na horách kolem 18. Na nehody pozor na silnici 14 v katastru Ústí nad Orlicí, probíhá tam vyprošťování osob. Na silnici 605 u obce Benešovice, okres Tachov, na D5 na 87. kilometru ve směru na Prahu, na silnici 0505 v obci Hodějice v okrese Vyškov, na silnici v obci Loštice v okrese Šumperk vážně havaroval koloběžkařka a na místě zasahují složky záchranného systému. A na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem na letiště pozor na nehodu, projedete jen s opatrností. Jezděte opatrně, na Express FM vám za odpolední drive přeji příjemný poslech během následujících 3 hodin vysílání. Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Úřadující královna britského jungle Naya Archives, Boys in Blue, nejhranější single minulého týdne, pokud byste chtěli znát celý žebříček těch nejhranějších songů, čili Express Top, tak klidně koukněte na náš web expressfm.cz, kam mimochodem můžete kouknout, pokud jste netrpěliví, i na novinky pro tento týden, které vám představíme mezi 18. a 19. hodinou.
1: Přejeme vám příjemný poslech během následujících 3 hodin vysílání.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
10: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
12: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
13: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz.
17: Express. Music first. Express FM.

0: Playtra Dance. No a my včera, když jsme se loučili, jsme vám slíbili téma doping, které je staré jako téměř jako lidstvo samo.
1: Přesně tak a je to téma, o kterém bychom tady mohli mluvit hodně dlouho, takže se to pokusíme vzít tak nějak, řekněme, od začátku a když tak to rozdělíme. Každopádně, když se řekne doping, tak většině z nás se vybaví steroidy, EPO,
2: ano.
1: Anebo slavný aféry cyklistů a atletů. Jenomže snaha získat výhodu nad soupeřem je stará skoro stejně jako sport sám. A některé metody v minulosti byly tak bizarní, že by dnes působily spíš jako scénář nějakého historického hororu. Už ve starověkém Řecku se sportovci snažili zlepšit výkon speciální stravou. Věřili, že různé druhy masa dodávají sílu nebo rychlost. Na olympijských hrách se dokonce pekl chléb s příměsí máku, který pomáhal tlumit bolest. A když to nestačilo, přicházel na řadu alkohol nebo různé bylinné odvary. Někdy dokonce i halucinogenní houby.
2: On nepovědej.
1: No a víš, co je zajímavý, že už tehdy existovalo něco jako první antidopingová kontrola.
2: Aha,
1: no,
2: jak to zjistili?
1: Závodníci museli dýchnout na rozhodčího.
2: To je dobrý.
1: Pokud se ukázalo, že pili alkohol, do soutěže je nepustili a přesto se našli tací, kterým to riziko stálo za to. Ve starověké Jižní Americe zase lidé žvíkali listy kokainu.

0: stupně z detektivek. V malých dávkách strychnin dokáže pozbudit nervovou soustavu. Na olympiádě v roce 1904 ho maratonec Thomas Hicks zapil brandy, závod sice vyhrál, ale v cíli skolaboval a lékaři mu zachraňují život doslova na poslední chvíli.
1: No a... Takže jako, to je závod o život de facto to byl.
0: No a já myslím, že jak to vypadalo po druhé světové válce, si řekneme po písničce, co ty na to?
1: To jo, dáme si Lil Darka a J. Cola, All My Life.
2: Středeční odpoledne na Express FM.

0: respect, my nigga. I pray for you, my dog.
1: Jo, All My Life už se řeší doping a jak jsme před chvilkou zjistili, nejenom celý náš život, ale hodně daleko do minulosti se řeší dopování. No a bohužel už se stalo takovou jako běžnou součástí sportu. Bohužel je to tak. Teď naposledy třeba tady českou kotlinou rezonoval případ Markety Vondroušové, která má 4letý dopingový zákaz, ale tam u ní to nebylo to, že by dopovala, ale jenom proto, že odmítla tu dopingovou kontrolu, což se bere jako přiznání viny de facto.
2: Přesně tak. My jsme vlastně ten předchozí vstup končili někde na začátku 20. století a bylo to dost divoký, tam do sebe lidi sypali od heráku po kokain, strychnin. Po druhé světové válce ale nastoupily amfetamíny a později anabolické steroidy. V 60. letech už začaly přibývat i případy úmrtí

0: Ti sportovců, což samozřejmě musel Mezinárodní olympijský výbor konečně řešit a tak zavedl systematický antidopingový kontroly. Jenomže sportovci i jejich lékaři byli vždy o něco napřed.
1: Já si myslím, že to je doteď, že jsou prostě napřed, těma kontrolorama a před tou vědou vlastně.
0: Jeden můj nejmenovaný kamarád, který se věnoval atletice, mi říkal, jako, že to je hodně otázkou toho, jaký máš ten typ, který, a jaký ti dokáže dodat. Co se týká 20. století, tak na jeho konci se rozšířil takzvaný krevní doping. Jeho cílem bylo zvýšit počet červených krvinek, které přinášejí kyslík. Zpočátku se využívaly krevní transfuze, známe z cyklistiky, později přišlo EPO a další metody. Některé jsou tak sofistikované, že jejich odhalování připomíná spíš práci kriminalistů než sportovních rozhodčí, protože ti laboratorní odborníci a ty vědci musí ty látky odhalit a samozřejmě, když ty jednotlivé týmy přicházejí s novými látkami, je to těžší a těžší. Historie dopingu má ale i temnou kapitolu. Ve východním Německu fungoval státem řízený dopingový program, do kterého byly zapojeny i děti. Mnozí sportovci vůbec netušili, co dostávají za injekce nebo tablety, což bylo konec konců i u nás za
1: ano,
0: totáče.
1: Ano, tak vys film Fair Play třeba,
0: ano,
1: že jo?
0: Doporučujeme, viď?
1: A který se tomu hodně věnuje. No, a já nevím, možná i Helena Fibingerová by mohla vyprávět o tom,
0: že... Jarmilou Kratochvílovou.
1: Holky by mohly vyprávět, kde všude je množstvou chlupy.
0: No víš co, protože lékaři jim za to táče tvrdě, to jsou jenom vitamíny.
1: No,
0: jo.
1: Jasně, no.
0: A když ty sportovci získali olympijské medaile, stejně si odnesli zničený zdraví na celý život. A to se přesně dělo v posledních letech také v Rusku, kde byl ten systematický doping podporován státem.
1: Tak tam je to doteď, akorát teďka už se doufejme ještě chvíli nebudou moci na mezinárodní scéně vyskytovat a tím pádem my to nezjistíme a nebude nás to rozčilovat.
0: Jedna zajímavost na závěr. Slavný slovo doping se původně vůbec netýkalo lidí. Koncem 19. století označovalo směs opia a dalších látek podávanou závodním koním, aby podávali lepší výkony, nebo vypadali při prodeji zdravější.
1: No mimochodem, u zvířat se to řeší taky, ty dopingové kontroly, jo? To není jenom u lidí, ale právě i třeba u závodních koní nebo velbloudu.
0: No prostě zkrátka, touha vyhrát provází sport od nepaměti, ale mění se prostředky. Od vína a halucinogenních hub přes kokain až po krevní transfuze a laboratorně vyvíjené látky. Jedna věc ale zůstává stejná. Za zkratku k vítězství se často platí velmi vysoká cena.
1: Někdy i život. Express. Express Drive.

0: 21 Pilots, drum show, 21 Pilots rozjedou svoji show už za necelých 6 hodin v Ostravě na festivalu Colors of Ostrava na Česká spořitelna stage.
1: No a já jsem tady našel takovou zajímavost, protože neurovědci zjišťovali, že živá hudba může být prospěšná vašemu zdraví. Představ si, že studie spojily účast na živých koncertech se zlepšením emoční pohody a neurovědecký výzkum pak ukazuje, že hudba aktivuje více oblastí mozku, zapojených do emocí, pohybu, pozornosti i paměti. Prostě poslech hudby, kterou si užíváte, může spustit uvolňování dopamínu v systému odměny v mozku, zatímco společný zážitek ze zpěvu, tance a pohybu s ostatními pomáhá posílit sociální vazby a snižovat stres. Některé studie také zjistily, že živá hudba může snižovat hladinu kortizolu, což je primární stresový hormon v těle. Chceš na ty lepší důkaz a lepší důvod, proč vyrazit na festival?
0: Hele, já si myslím, že ode dneška až do soboty, kdy se festival Colors of Ostrava koná, tam dopamíny budou jenom stříkat, protože samozřejmě navíc 21 Pilots nejsou jedinými vystupujícími.
1: Je jich tam spousta, je to nabitý hudbou a já jsem na Colors párkrát byl a mají super atmosféru i díky tomu géniu Loci samozřejmě, kde se to odehrává.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
3: Express.
2: Express.
3: Express. Express FM.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
15: A kdy to bude?
14: 23.7.
15: A kde to bude?
14: V areálu A7 v Olešovicích.
15: A kde si můžu koupit lístky?
14: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
16: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
17: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
18: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí.
20: Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
22: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
23: Express FM.
24: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Příbuzní Followillové a jejich single Radioactive, tohle byly Kings of Leon.
1: My jsme taky radioaktivní, protože jsme aktivní v rádiu, že jo, ne, že bychom tady svítili.
0: Vidíš to, to by mě nikdy nenapadlo.
1: Jak Temelín. No a jsme taky aktivní na webu a když se podíváte na web Express.fm.cz a rozkliknete si dnešní kalendář, tak zjistíte, že před 70 lety se narodil Ian Curtis. No, bohužel to zabalil ve 23 dobrovolně a s postpunkovými Joy Division natočili jenom dvě alba a to druhé navíc ještě vyšlo právě až po jeho sebevraždě. Na troskách Joy Division ovšem vznikly New Order, takže vlastně ta jeho oběť nebo ten jeho dobrovolný odchod měl i jeden malý pozitivní výsledek a to další skvělou kapelu.
0: Ty dvě alba, který jsi jmenoval, a to sice Unknown Pleasures a Closer, stačily k tomu, aby se právě zapsali nesmazatelně do dějin historie. A já vám doporučuji kouknout se na film, který má jméno Control.
1: No a my to tady kontrolujeme dobře a když se bavíme o Joy Division, tak asi nemůžeme zahrát větší hit než ten, který právě hrajeme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanecká sněmovna odhlasovala znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nový zákon se liší od systému, který před 10 lety prosadil Andrej Babiš. Seznam zprávy nabízí přehled, v čem se EET 2.0 liší. Evropská unie v úterý zakázala nákup, dovoz a přesun zlata ze Súdánu. Obchod se zlatem unijní představitelé označili za klíčový zdroj financí, které pohání krvavou občanskou válku mezi armádou a miličními jednotkami rychlé podpory, jenž v zemi v dubnu 2023 začala. Konflikt z domovů vyhnal více než 14 milionů lidí a africká země čelí jedné z nejhorších humanitárních krizí současnosti. Ve hře je trofej pro vítěze České ligy amerického fotbalu, ale touží po ní i na Slovensku. V neděli od 16.30 uvítá jediný zahraniční účastník soutěže Nitra Knights v očekávaném 33. ročníku Czech Bowl obhájce titulu Vysočinu Gladiators. V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, lokálně se také vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, na horách kolem 12. Na nehody pozor v ulici Průmyslová v Uherském Hradišti, v ulici Lánovská ve Vrchlabí v okrese Trutnov, v ulici Zábělská v Plzni, v ulici Támová v Praze, na silnici 523 u Kalhov v okrese Jihlava a v ulici Tišnovská v obci Kuřim, okres Brno-Venkov. Po 17. hodině vás na Express FM zdraví Michal s Petrem, odpolední drive míří do své druhé hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dozývá křehká Gracie Abrams a její Hit the Wall.
1: No, křehká, přitom je to dcera pekla.
0: Dcera pekla?
1: No tak se budeme jmenovat její deska nová, že?
0: Jo, takhle.
1: Třetí.
0: Trošku jste měla, no.
1: prosím tě, já tě znám dobrých asi 5 let. Možná i díl. A víš, co jsem si nikdy nevšim? Jakou máš barvu očí?
0: Hele, já bych to skoro ani sám nevěděl, jo. Navíc já mám malinko trošku každý oko jiný.
1: Jako David Bowie.
0: Malinko, ale řekněme, že mám zeleno-šedivý.
1: Kdybys měl jenom zelený, tak bys byl mezi 2 lidmi ze 100, kteří to mají na světě.
0: No.
1: Stejně jako zrzavé vlasy. Tak to máš, takže seš taky v tomhletom...
0: No a kombinace, jako kombinace zelený a zrzavý, takže jsem jeden z milionu.
1: No, ale nemáš čistě zelený oči, takže to neplatí. Potom 1 z 10 000 lidí umí vidět miliony barev. O miliony barev víc než ostatní. Jmenuje se to tetrachromacie.
0: A je to trošku na zbláznění, ne?
1: Já nevím, no tak podle mě, jako řekneš, to je ale pěkná fialovo-žlutá a já tam vidím jenom tu fialovou třeba.
0: No a on ti řekne, že tam vidí dalších 8 odstínů.
1: No, kdybys náhodou znal nějakého albína, tak se toho váž, protože je jedním ze 17 000 lidí, kteří touto, dá se říct, vadou, no to není asi vada, touto mimořádností jako, prospívá a disponuje. Zlatá krev, víš, co to je zlatá krev?
0: Ne.
1: RH0. Ta je vlastně skvělá v tom, že dokáže zachránit jakýkoliv život, ale pokud člověku, který má RH0, dáš jinou krev, tak to se rozhodně nepovede.
0: Prostě RH faktor negativní je výjimečnost.
1: Ano, 1 z 6 000 000 to má na světě.
2: Feustý.
1: No, a co mě zaujalo, víš, kolik lidí má 6 prstů? Má to každý 5.
0: Fakt,
1: jo. No, to mě překvapilo. Každý 5.
0: A na noze nebo na ruce?
1: Na ruce tady mají takhle rentgenový snímek 6 prstáka.
0: Ty krása.
1: No a pozor, obrácené orgány, to znamená, že máš to jako opačně zrcadlově, to znamená, že máš srdce napravo a stejně tak i játra a žaludek máš opačně zrcadlově, tak to má 1 z 10 000 lidí, to mi nějaký přijde, jako, že to má třeba jako 1 z 1 000 000.
2: No. Vidíš to?
1: A pozor, a 1 ze 100 má imunitu vůči HIV.
2: Keca.
1: No, to je zajímavý, veď.
0: 1 ze 100?
1: 1 ze 100, no. Každý, jako 1% lidí prostě má, jako na světě má prostě imunitu vůči HIV.
0: Třeba
1: to je super,
0: se, třeba se furt vyvíjíme a získáváme tyhle super schopnosti.
1: No a co mě taky zaujalo, tak 1 z 1 000 000 necítí bolest.
0: Mimochodem o bolesti si budeme ještě tenhle týden povídat.
1: Jo.
0: Protože já jsem narazil na téma, já jsem to nechtěl, já jsem to nechal jako překvapení. Jo.
1: No.
0: Já jsem narazil na téma, úplně náhodou, jo, který se, a nebudu, jenom to řeknu krátce, že mozková tkáň nemá receptory bolesti.
1: Aha.
0: Jo. A tak jsem se zaměřil na to, kde je tělo nejcitlivější k bolesti.
1: Ano.
0: A mám to připraveno.
1: No tak já tak tuším, jako u mužů třeba, kde by to mohlo být.
0: No to budeš překvapený.
3: Středeční odpoledne na Express FM.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bad, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Skotsko-irská spolupráce Calvin Harris, Jazzy a jejich Satisfy.
1: Budeš se večer dívat na televizi?
0: Nevím ještě.
1: Možná si na mě vzpomeneš. Protože když se doma díváme na televizi, máme většinou pocit, že sledujeme my ji. Mm-hmm. Jenže u chytrých televizí to může být trošku obráceně.
0: Sleduje ona nás.
1: Nový výzkum na konferenci IMC 2026 ukázal, že některé chytré televize Samsung a LG využívají technologii zvanou ACR, tedy Automatic Content Recognition. Funguje to trošku jako Shazam, jenom místo písniček rozpoznává obraz na televizní obrazovce. Mm-hmm. Televize si v pravidelných intervalech vezme digitální obtisk toho, co se právě zobrazuje a odešle ho na server, kde se porovná s databází známého obsahu. Mm-hmm. Asi je důležitý říct, že nejde o běžnou fotografii obrazovky ve stylu televize posílá screenshot z obýváku, ale jde o takovej datovej otisk. Jenže i ten může prozradit, co člověk sleduje, kdy to sleduje a jaký má zvyky. Podle článku u LG výzkumníci naměřili komunikaci přibližně každých 15 sekund. U Samsungu zhruba jednou za minutu, jo. A teď přichází největší překvapení. Tohle sledování se nemusí týkat jen klasického televizního vysílání nebo aplikací přímo v televizi. Ta studie uvádí, že ACR provoz běžel i ve chvíli, kdy byla televize používána jako obyčejný monitor přes HDMI, třeba pro notebook nebo herní konzoli. Jinými slovy, televize nemusí jen přehrávat obsah, ona se může dívat na to, co se na jejím panelu objevuje, jo.
0: Smyslem
1: tohohle toho celého je hlavně reklamní profilování. Jo. Z toho, co sledujete, se dá odhadovat váš denní režim, oblíbený pořady, sport, filmy anebo jiný žánry. Dobrá zpráva ale je, že podle výzkumu se to dá vypnout. Jo. Hmm. Já nevím, jestli ty to máš zapnutý nebo vypnutý. Třeba u Samsungu je potřeba hledat nastavení soukromí položky spojené s informačními službami a zájmovou reklamou. U LG zase nastavení typu Smart, Media Product nebo Life Plus. Po vypnutí podle studie komunikace s ACR servery ustala. Takže chytrá televize je možná opravdu chytrá. Otázkou je, jak pro koho? Pro diváka nebo pro toho, kdo chce vědět, na co se divák dívá? No a jestli doma chytrou televizi máte nebo máš, možná stojí za to věnovat pár minut nastavení soukromí.
0: No, můžeme se na to podívat, ale bojím se, že ta televize je až moc chytrá.
1: A už všechno o tobě ví. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tohle byla nová záležitost z dílny americké kapely Interpol.
1: No, kéž by k nám přijeli na nějaký festival.
0: A oni přijedou. Já ti teďko řeknu takový příběh jednoho festivalu. Ono to zní opravdu jak nějaká trošku pohádka, jo. A rovnou řeknu, že se jedná o festival Grape, jo.
1: Ano.
0: Festival Grape založila parta 4 kamarádů v roce 2010. A původně s myšlenkou příjemný menší akce zhruba pro 2000 lidí v pěkném prostředí městečka Pezinok. A odlišit se měli tak, že zařadí jednoho až dva zahraniční festivaly. Samozřejmě záměr se začal měnit už při bookingu první kapely, protože se jim podařilo poprvé přivést na Slovensko Rojksop, to byl ten první ročník v roce 2010. No a samozřejmě od té doby se to furt zvětšovalo. Ještě na tom samém ročníku dokonce vystoupili Subway, Sparrow, Stellar a tak dále. Dnešní vlastně ročník už je v podstatě akce mezinárodního charakteru a nabízí velmi zajímavý a originální line-up.
1: No a taky se z Pezinku přemístil na letisko v Trenčíně, což je samozřejmě trošku větší prostor a tím pádem tam mohou pozvat velké hvězdy, jako je Georgia Smith, Leap, Siemens Irska, Parcels, anebo Wombats, nebo The Wombats, abych byl úplně přesný. No a vy můžete získat jeden lupen na festival Grape, pokud nám napíšete na drive@expressfm.cz, z kterého anglického města The Wombats pocházejí. No a pokud byste chtěli takovou malou nápovědu, pro britskou hudební scénu jsou dvě zásadní města. Londýn a právě to, z kterého pochází The Wombats.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
8: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník,
16: malíř,
15: topenář,
16: podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: 7 minut před 18. hodinou doznívají Royal Otis, vy stále posloucháte odpolední drive.
1: My jsme tady včera řešili nejvíc nenáviděná jídla na světě. A já jsem k tomu ještě dostal potom jednu SMSku bokem. A tam mi jeden můj známý, který nás poslouchal, psal, jak je možný, že jsme vynechali kopr.
0: To je to, co jsem ti říkal. Někdo ho miluje, někdo nenávidí.
1: Je to stejně jako samozřejmě s koriandrem třeba, nebo s tvými nenáviděnými a mými milovanými houbami. Jo? Jsou to polarizační věci. Jo? Ale kopr, to je opravdu jako taková, řekl bych, až jako česká, no nebo možná středoevropská specialita, jo? Že podle mě ho tady jako spotřebujeme úplně nejvíc snad.
0: Myslíš?
1: Já si myslím, že jo, protože vem si jako, viděl jsi někde jinde koprovku třeba?
0: No, viděl jsem, že kopr se používá a zajímalo by mě...
1: V Polsku hodně používají podle
0: mě. No, a v Německu. A jestli toho tvýho kámoše třeba, jestli mu nevadí kopr třeba v nakládaných okurkách.
1: Nejí nakládaný okurky.
0: Kvůli tomu kopru.
1: No, jasně, kopr prostě nenávidí.
0: To je tak, že je takovýhle ultra.
1: A my máme takovou historku, my jsme jednou jeli do Německa a on tam pracoval a říkal, hele, kup mi nějakou sváču tady jako na festivalu a já, jo. Tak jsem tam šel pro takový velký hot dog a sám jsem si dal malej, protože jsem neměl takový hlad a zrovna jsem byl, myslím, nějaký jako v nějakým jako hubnoucím procesu. A oni, jako chcete omáčku, ty Němci, že jo, a já, Kräutersoß. No a to je samozřejmě bylinková, no. Ale ve finále to byla koprová.
0: Aha.
1: Takže já jsem sežral ten velký hot dog a on ten malej byl naštvaný, protože ještě navíc to platil. Jo, já neměl jako... sebou ani E, já neměl sebou ani Ečko. A ještě se chudák nenajet, jo. Takže prostě kopr je opravdu polarizační věc a ještě jsem to chtěl doplnit právě k tomu našemu včerejšímu tématu.
0: Jo, to si doplnil správně, myslím si, že těch věcí by se našla celá řada, třeba se k tomu někdy vrátí.
1: Můžeme s tou udělat nějaké téma dne, třeba po prázdninách, až nebude okurková sezona s koprem. Přesně.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů SAM-120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zuna na tiskové konferenci po dnešním setkání se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze. Česká republika zároveň podepsala dohodu o budoucím přistoupení ke slovenské rámcové smlouvě na pořízení vozidel Tatra T815 v 25 modifikacích. Společným pořízením by země měly množstevní slevu. Nejnovější série amerických útoků na jihu Iránu v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů, uvedla iránská vláda. Zranění utrpělo přes 260 lidí, z nich 222 bylo po ošetření propuštěno z nemocnic. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Je jisté, že reprízu posledního finále mistrovství světa diváci neuvidí. Francie skončila těsně před branami závěrečného souboje o titul a o nejprestižnější fotbalovou trofej si tak zahrají Španělé. O jejich soupeři se rozhodne v bitvě dvou odvěkých rivalů mezi Argentínou a Anglií. Zápas startuje ve 21 hodin středoevropského času. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, ráno a odpoledne může být místy až zataženo, zejména na východě Čech bude doznívat déšť. Postupně čekáme lokální přehánky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě 32 stupňů, na horách kolem 21. Pozor na nehody na silnici 422 v Libědicích v okrese Chomutov, tam probíhá úklid vozovky. V ulici Hradecká v Brně po nehodě dvou osobáků překáží auta na vozovce, projedete jen se zvýšenou opatrností. Na silnici 499-1 u obce Ostrožná Nová Ves v okrese Uherské Hradiště probíhá vyšetřování nehody, dva osobáky jsou mimo komunikaci, na místě už by měly být složky záchranného systému. V ulici Jandova v obci Hradec Králové se srazil osobák s motorkou a překáží v komunikaci. D1, 195. kilometr ve směru na Prahu se stala nehoda nákladního vozidla a na Pražském okruhu na 16,5 kilometru ve směru Ruzině D7 nehoda, pravý jízdní pruh je uzavřen. Odpolední drive míří na Express FM do finále a ještě jednu hodinu tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To byly Gorillaz, my tady zrovna jsme se zahloubali do novinek, které nás tento týden čekají, protože samozřejmě je středa, je po 18. hodině a to znamená, že vám nabídneme 5 nových kousků v našem playlistu, no a začínáme s domácí zpěvačkou a skladatelkou.
1: S domácí skladačkou a skladatelkou Aiko, myslíš?
0: Ano, Aiko. A tak ona je rodačka z Moskvy a navíc pendluje mezi Prahou a Londýnem, takže je to taková světoběžnice, řekl bych.
1: Milovníci diska budou ze skladby Aiko Why Not Baby určitě nadšení. Mně přijde ideální právě na taneční parket a ta skladba vznikla spontánně během jediného večera ve studiu s dlouholetým producentem Stevenem Anselem.
0: Ano, to je z Blood Red Shoes, samozřejmě její dlouholetý, jak říkáš, spolupracovník. 26-letá rodačka z Moskvy totiž zahájila svoji disco-éru, proto je to dobré na taneční parkety. A to, ta disco-éra by měla být završena velkým albem, které vyjde na jaře 2027.
1: Zatím se mluví o tom, že to album by mělo být dosud nejodvážnější etapou tvorby Aiko.
0: Tak si to pojďme poslechnout. Why Not Baby?
2: Novinka.
3: Právě teď.
2: Na Express FM.

0: Není to tak dávno, co jsme vám tohle pouštěli také jako novinku. To bylo Nothing But Thieves se skladbou Evolution.
1: Je to ukázka z jejich chystaného alba Stray Dogs, které se už brzy objeví ve vaší oblíbené streamovací službě, ale... Pardon, tak prosím tě.
0: Ale
1: už 7. srpna vyjde album Chuck Timely and the Hourglass a bude pod ním podepsaný 29-letý americký zpěvák a skladatel Tucker Harrington Pillsbury.
0: Role model je jeho jméno a byl vždycky nejlepší, když se ocitl na pomezí ironie a upřímnosti. V písni High Hopes 3000, kterou vám za chvilku nabídneme, se opírá o toto napětí a zabaluje se existenciální nejistotu do jedné z nejzábavnějších písní své kariéry. A to, co dělá skladbu High Hopes 3000 obzvláště působivou, je samozřejmě optimismus.
1: Ano, optimismus je vždycky na místě. Pojďme si to poslechnout, ten pilotní single z té připravované desky.
2: Je nová hudba na Expressu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
11: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Kotlíkářská skladba Heroes z dílny Family of the Year.
1: No a máme tady úplně jiný styl hudby, i když ne až tak úplně extrémně vzdálený, protože si zahrajeme novinku od anglického kvintetu Blossoms. Ten oznámil vydání svého 6. alba Songs from the Wedding Cake.
0: My se na novou desku samozřejmě těšíme a jejich druhý single z ní je příjemnou letní záležitostí. K dispozici už je seznam všech 10 skladeb, který se na albu objeví, stejně tak jako data pro vůbec první turné kapely v arenách po rodné Británii.
1: No a pokud byste si chtěli připomenout návštěvu dvou členů Blossoms tady u nás ve studiu, tak klidně koukněte na web expressfm.cz, rozklikněte článek s novinkami, který zdobí právě fotka Blossoms, a můžete se tam prokliknout na exkluzivní rozhovor Veroniky Kolouškové právě s chlapci. No a kde ještě jsme neřekli jednu důležitou věc, to album chlapci vydají 2. října.
0: A další důležitá věc je, že ta skladba se jmenuje Meet Me in Love.
1: Ano, a my si jdeme poslechnout.

0: Ferrari v podání James Hype a Miggy De La Rosa už je za námi. No a před námi další novinka tohoto týdne, o kterou se postarali angličtí Kasabian.
1: Přesně tak, ty se připravují k vydání své už 9. desky, 3. bez zpěváka Toma. Ta deska se bude jmenovat Act 3. Produkovali ji Serge a Mark Ralph. Obsahuje 10 skladeb, 3 intermeca, přičemž kapela ho popisuje jako kytarový psychedelí nabitý pop, který míří před a zároveň čerpá ze syrové energie.

0: Gieraní que se bien.
1: Z nahrávky, která vyjde 4. září, už vyšly 3 singly a ode dneška můžeme říct, že všechny 3 vám hrajeme. Tohle je ten nejnovější, Superpowers.
2: Nový hit. Nový hit. Na Express FM.

0: I Olivia Rodrigo dokáže napsat stupid song, právě doznívá.
1: No a ten další song, o poslední novinku pro tento týden, se postarali Kim Minji a Ojan Kansola Sarah Aberi Bidge.
0: Což to byly jídlo, to si říkám, mluvil si o jídle, jo?
1: Ano, ne, to jsou jejich pravá jména, těch žen, které se postarali o tu poslední novinku. My jsme ji tady dokonce hráli, když vyšla. A když vám řeknu, že to jsou Peggy Gou a Ira Starr, tak asi už je to trochu lepší, že?
2: To už je mnohem lepší.
1: Ano, tak samozřejmě jsme použili jejich vlastní jména a oni si ve vlastním zájmu pořídili obě pseudonymy.
0: Ano, oni mají společnou novou věc, která se jmenuje Woman. Pro mě je to trochu návrat do 90. Konec konců ta věc je postavená na hypnotickém house groove právě z 90. let. Texty jsou trošku nesmyslný, ale to se u takového kolovrátku vlastně jako neřeší. Že jo?
1: Jo, je to podle mě příjemná letní věc na taneční parkety. Samozřejmě Peggy Gou, jako většina tanečních producentů, právě dlí na Ibize, ale občas se taky odskočí do jiných měst po celém světě. Je to jedna z největších hvězd současnosti. A prostě dělá to dobře a dělá to ráda očividně. Takže Peggy Gou, Ira Starr, Woman.
3: Novinka.
4: Právě teď.
3: Na Express.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
6: je fajn. Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Jako vodopád se na vás den co den řítí skvělá hudba a tohleto byl opravdu vodopád, tedy Waterfall, o který se postarali Disclosure společně se zpěvačkou Ray.
1: Pro středu jsou signifikantní dva speciály a jedním z nich je Express Star, který pro vás chystá můj kolega Michal. Možná někomu z vás jméno Jakub Režný nic neřekne, ale věřte, že tenhle ten chlápek si ostruhy brousil v seriálu Ulice, je podepsaný pod různými filmy, získal českýho lva a divili byste se, na jakých všech projektech se on podílel.
0: To se dozvíte, pokud se dneska o 19 hodin pokud neodladíte, protože teď, když nás posloucháte, tak poslouchejte i nadále. V 19 hodin totiž začíná takový letní speciál naší rozhovorové série Express Star, která má sice letní pauzu, ale občas ji narušíme. No a stejně tak okurkovou televizní sezonu naruší na OnePlay už v pátek případ Rigo, ponožkový vrah, dokumentární série, která právě představí tohodle člověka. Já jsem třeba to jméno neznal, se přiznávám bez mučení. A je to vlastně první porevoluční sériový vrah?
1: Víš co, já jsem se uchytnul proto, protože ten název mi zní jak něco jako Kuky se vrací, jo?
0: Nebo
1: Lichožrouti, nebo něco jako.
0: Ale on dokonce tam i Jakub vysvětluje, kdo to byl Rigo a proč se mu říká ponožkový vrah. Takže pokud to chcete vědět, tak klikněte na Express.fm.cz už teď, anebo jak jsem říkal, vydržte ještě těch 8 minut a poslechněte si to u nás na Express FM v premiéře.
2: Vedle těch rozhovorů s těmi lidmi, kteří přímo ho vlastně jako stíhali a vedli to vyšetřování a odsoudili ho, tak tam vystupují forenzní psycholog, který vlastně dělal jakoby posudky na nejdřív neznámého pachatele, pak Ondreje Riga vyšetřoval ve vazbě. Máme tam policejního profilera, který vlastně sestavoval profil neznámého pachatele. Máme tam vlastně velký rozhovor s Janou Bartošíkovou, což je oběť, která se dokázala ubránit vlastně tomu jeho útoku, což je vlastně úplně jako dechberoucí, když si to představíte. Jí se stalo to, že ona si šla prostě v noci lehnout ve 2 hodiny, přišla z večírku a najednou nad váma prostě ve vašem bytě stojí chlap, který má motiku v ruce a snaží se vás s ní umlátit. Takže paní Bartošíková je, já jsem nepotkal nikdy tak statečného člověka a ona to dokázala.
3: Express Star
4: na Expressu.

0: I'm going off, když navážu na Florence Welch. Já odcházím.
1: I'm going, I'm playing.
0: No tak to je jasný. Já pořád něco poslouchám, takže playing do sluchátek samozřejmě. Ne jako někteří naši spolučené, kteří tě i mě rozčilují v metru a dalších prostředcích MHD, kteří se to pouští na hlas. No, zkrátka, je čas se rozloučit. Za 3 minuty je tady 19. hodina a za pár hodin jsme tady zase zpátky.
1: Já jsem tady zpátky už za 2 hodiny a 3,5 minuty a to sice s reprízou Express Edge, takže těším se u vozovkách naslyšenou a všem vám ostatním přeji hezký zbytek dne, užijte si ho jakkoliv, třeba jenom díváním se na sportovní přenos, který si myslím, že bude hodně zajímavý, anebo zevlujte.
0: Zevlujte, ano. Zevlování je zdravé.
1: Já myslím, že říkáš, zevlování je matka moudrosti.
0: Zevlování je zdravé a my se budeme zevlovat až do zítřejší 16. hodiny, kdy zase nastupujeme na značky.
1: Bye bye. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. I'm just

0: Express Star.
1: Případ Rigo Ponožkový vrah, to je název dokumentární série, která už tento pátek naruší okurkovou televizní sezonu. Na OnePlay ji přináší tým kolem režisera Petra Bebiaka, do kterého patří i scenárista Jakub Režný, náš dnešní host. Dobrý den, Jakube, vítejte na Express FM.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Jakub Režný své scenaristické ostruhy brousil v seriálu Ulice, je podepsaný pod televizním filmem Dukla 61, který získal Českého lva, a seriály Vedlejší produkt a Kriminálka Anděl. Co se dokumentů týká, přinesl na obrazovky tituly Černé zlato, ten navazoval právě na Duklu 61 a Případ Rigo. V příštích letech se můžeme těšit na hraný seriál Kafka a dokument Jak zakopat díru. Nevynechal jsi nic důležitého?
2: Já myslím, že asi ne. Já těch projektů mám víc, protože co se týká ty dokumentární tvorby, já pracuji jako dramaturg pro dokumentární filmy v České televizi, takže spolupracuju s vícero dokumentárními režiséry, tak těch věcí je spousta, akorát vlastně o nich se úplně jakoby nemluví, když se dramaturg pod tím takhle podepsaný.
0: Express Star.
3: Na Expressu.

0: Scenarista Jakub Režný je hostem letního speciálu pořadu Express Star. Kdo to vlastně byl, Rigo?
1: Tak Ondrej Rigo byl vlastně, nebo je to největší sériový vrah po revoluční historii vlastně v Československu ještě v té době, protože on vraždil v letech 90 až 92, kdy ho policisté zatkli. A je to vlastně slovenský recidivista, který před rokem 89 vlastně primárně kradl. Nikdy nespáchal vlastně žádnou násilnou trestnou činnost a po revoluci měl pocit, že se na západě bude mít lépe, kam vlastně jakoby okamžitě utekl. On předtím byl zadržený ještě vlastně před rokem 89 za pokus o opuš za překročení hranic a nedařilo se mu tam a tak tam začal vraždit, když šel loupit.
0: Proč získal přezdívku ponožkový vrah?
1: Protože byl naučený z vězení, že nesmí zanechávat otisky prstů, takže když lezl do těch bytů, kde vraždil, tak si nasazoval na ruce ponožky.
0: A kolik obětí měl na svědomí?
1: 9.
0: Policie měla o to těžší práci, protože Rigo nevraždil jenom na jednom místě, respektive ani v jednom státě. Jak vlastně na něj nakonec přišli?
1: No, jako ona to byla, on to byl docela vlastně jakoby velký proces, protože on začal vraždit v roce 90 v Bratislavě, kdy vlastně spáchal 6 vražd v průběhu 2 let. A pak ho shodou nejrůznějších okolností se ho podařilo zadržet a až pak se díky Interpolu zjistilo, že v Mnichově v Německu a v Amsterdamu v Holandsku mají nevyřešený vlastně v Mnichově 2 vraždy, v Amsterdamu 1 s podobným modem operandi, což je vlastně nějaký jako takový jako specifický postup pro každého vlastně jakoby pachatele, který byl shodnej vlastně s těma vraždama z Bratislavy. A díky tomu se vlastně zjistilo, že má 2 vraždy v Mnichově a 1 vraždu v Holandsku.
0: Případ Rigo je taky unikátní tím, že to je vlastně první vrah v Československu, který byl usvědčen pomocí analýzy DNA.
1: Je to tak, to byla ta vlastně jakoby zásadní věc, která ho usvědčila a stalo se to díky vlastně týmu genetiků, slovenských genetiků pod vedením pana docenta Feráka, který vlastně jakoby dokázal, oni dokázali zdokonalit už existující metodu analýzy DNA vlastně a zjednodušit ji. A vlastně v průběhu toho, jak v Bratislavě narůstaly postupně ty vraždy, tak oni tu metodu zdokonalovali. Policisté jim nosili vždycky vlastně jako krevní vzorky od těch různých podezřelých a oni je vlastně jakoby srovnávali s DNA, který se našlo v těch zavražděných obětech, protože Ondrej Rigo vlastně vždycky po tom útoku ty své oběti znásilnil. Takže oni měli vlastně jeho DNA v podobě spermatu a mohli to srovnat. A to byla taky jakoby velmi výrazná věc, která vlastně jakoby potom pomohla v jeho usvědčení, protože když se zjistilo, že jsou 2 vraždy v Mnichově a 1 vražda v Holandsku, tak oni poslali jeho krevní vzorky vlastně na analýzu do západní Evropy, kde ti vlastně němečtí a holandští genetici určili vlastně ze 100% přesností tu shodu, takže vlastně ty testy ze zahraničí potom dodali relevanci vlastně těm testům slovenským a vlastně ho jako dokázali usvědčit. A vím, že jsem mluvil se soudcem, který ten soud soudil, on taky vystupuje v tom našem true crimeu a ten říkal, že vlastně ti holandští genetici byli naprosto nadšení tou metodou, kteří ti slovenští genetici vymysleli, protože v té době to bylo naprosto něco unikátního. V podstatě oni to jakoby aplikovali na PCR testy, které dneska známe na vlastně třeba z doby covidu, tak takhle to dokázali vlastně zjednodušit a tady tenhle ten tým potom vychoval soudní genetiky, který pak jakoby převzali vlastně tu jejich práci a věnovali se jim potom, vlastně se jim věnují do teďka.
2: Express FM.

0: Dokumentární miniserie Případ Rigo, ponožkový vrah, je ústředním tématem rozhovoru s jejím scénáristou Jakubem Režným. Jaká je historie vzniku téhle miniserie a co vás k natáčení inspirovalo?
1: Tak vlastně tady ta miniserie vznikla díky DNA Production, což je vlastně produkce Petra Bebjaka, režiséra, a Rastislava Šestáka, producenta. Oni už ten příběh v minulosti zpracovávali vlastně v takovém jako cyklu, myslím, že se to jmenovalo Nejslavnější kriminální případy Slovenska. A měli vlastně jakoby pocit, že je to natolik výrazný, že si to zaslouží vlastně tady tohle čtyřdílný, podstatně obsáhlejší zpracování.
0: Znal jste tenhle případ, než jste začal pracovat na jeho scénáři?
1: Ne.
0: Kolik hodin, nebo spíš asi dní, vám zabralo studium tohohle případu? Jak hluboko do archivu jste se museli ponořit?
1: No, myslím, že spíš by se to dalo asi vyčíslit na měsíce, protože vlastně samotný spis, který se nám vlastně v spolupráci s právníky podařilo získat, má 5500 stran. Což je obrovská suma materiálu, kterou jsem musel nastudovat, abych vlastně se v tom, co se dělo a jak postupovalo to vyšetřování, vůbec dokázal zorientovat. Pak nastala vlastně jakoby fáze, kdy jsem mluvil jednak s těmi lidmi z toho procesu, to znamená s Josefem Vachálkem, který jakoby operativec vedl to vyšetřování, takže to byl obrovský zdroj, jak s ním jsme strávili dny vlastně jakoby v té jakoby komunikaci o tom, jak oni vlastně postupně postupovali. Pak jsem mluvil taky s prokurátorkou, která dozorovala vlastně ve výsledku na konci ten celý proces, paní Kopčovou, se soudcem, s panem Klimentem, s těmi genetiky, prostě to byly prostě tři kapacity a pak jsme se snažili dohledat vlastně jako lidi, kterých se tady vraždění Ondreje Riga dotklo vlastně těmi nejbrutálnějšími způsoby, ať už to byly vlastně členové rodin těch zavražděných, nebo podařilo se nám dohledat jeho partnerku, která v té době s ním žila. Takže ono to časově bylo vlastně relativně docela dost jako náročný.
0: Nevadilo pozůstalým otvírat ty více než 30 let starý rány?
1: Tak samozřejmě, že je to extrémně citlivá věc, když přicházíte s takovýmhle tématem. Velká část z nich to odmítla se s námi bavit a bylo několik z nich, kteří vlastně do toho dialogu s námi jakoby vstoupili a pro ně to 100% bolestivý bylo, to ani jinak nejde.
0: Našli jste něco, nebo dozvěděli jste se něco třeba od těch lidí, co vám tam vystupují, co třeba o případu nebylo dosud veřejně známé?
1: Určitě vlastně v každé té rodině to potom otevírá další a další příběhy, po který pochopitelně jsou velmi, velmi bolestivý a úplně logicky se o nich vlastně jakoby nemůže mluvit.
0: Vy jste říkal, že jste vlastně měli k dispozici spis a měli jste třeba i nějaké záznamy z rekonstrukcí nebo třeba z toho soudního procesu? Jako, že jste třeba i viděl toho vraha na vlastní oči?
1: No tím, že to je začátek 90. let, ten soud proběhl v roce 94, kdy ho odsoudili na doživotí, tak v té době vlastně existuje pár reportáží od toho soudu. Ale vlastně v policejním spisu existovala záhadná kazeta, videokazeta s vlastně takzvaný rekonstrukce, kdy Ondreje Riga vzali na to poslední místo činu, aby jim tam prostě nějak jakoby ukázal, jakým způsobem se tam pohyboval. A my jsme se pokoušeli tu kazetu dohledat na nejrůznějších místech, ale bohužel se nám ji nepodařilo dohledat. Viděli jsme různé fotky přímo z té rekonstrukce, tak tam ho vidíte, ale bohužel ty fotky, nebo některé z nich určitě budou přímo vlastně v té doku sérii, ale ty fotky jsou ze začátku 90. let, tak ta kvalita není úplně nejlepší.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Express FM.

0: Se scenáristou Jakubem Režným na Express FM probíráme dokumentární minisérii Případ Rigo Ponožkový vrah, která v pátek startuje na OnePlay. Už jste říkal, že nás s Ponožkovým vrahem čekají 4 večery. Jaká je stopáž těch dílů? Hodina?
1: Ne, je to 40 až 45 minut. A jestli si to pamatuju správně, tak na OnePlay to bude všechno dohromady, všechny ty 4 díly, takže to můžete bingwatchovat.
0: Takže to může být i jeden večer. Kolik hodin materiálu štáb natočil, než šel do střižny? Máte ponětí?
1: Já myslím, že to byly určitě desítky hodin. Vedle těch rozhovorů s těmi lidmi, kteří přímo ho vlastně jako stíhali a vedli to vyšetřování a odsoudili ho, tak tam vystupují forenzní psycholog, který vlastně dělal jakoby posudky na nejdřív neznámého pachatele, pak Ondreje Riga vyšetřoval ve vazbě. Máme tam policejního profilera, který vlastně sestavoval profil neznámého pachatele. Máme tam vlastně velký rozhovor s Janou Bartošíkovou, což je oběť, která se dokázala ubránit vlastně tomu jeho útoku, což je vlastně úplně jako dechberoucí, když si to představíte. Jí se stalo to, že ona si šla prostě v noci lehnout, ve 2 hodiny přišla z večírku a najednou nad váma prostě ve vašem bytě stojí chlap, který má motiku v ruce a snaží se vás s ní umlátit. Takže paní Bartošíková je, já jsem nepotkal nikdy tak statečného člověka a ona to dokázala.
0: Jak bylo těžké tyhle lidi najít, protože přece jenom je to vlastně 35 let od těch prvních vražd.
1: Bylo to hodně náročný, my jsme měli asi v Lesčem štěstí, protože třeba paní Bartošíkovou jsme našli shodou okolností vlastně v tom bytě, kde se to odehrálo. Takže tam to bylo jednoduchý. Spíš potom člověk musel vlastně hodně vysvětlovat, k čemu my směřujeme, aby jste vlastně získal nějakou, jakoby nějaký druh důvěry toho, že nechcete těm lidem ublížit.
0: Už jsem to tady vlastně probíral i s Mirkem Vaňurou, který před loni představoval Manžele Stodolovi, i s Petrem Hátlem, který loni dělal Petra Kramného, nebo jeho portrét. Nebojíte se, že by vlastně někdo to mohl vnímat tak, že vlastně glorifikujete toho vraha?
1: Ne, my jsme totiž vlastně na začátku udělali rozhodnutí, že budeme vlastně vyprávět ten příběh čistě z pohledu lidí, kteří se ho snažili dopadnout. To znamená, že vlastně až ve 3. dílu vy zjistíte, o koho jde. A do té doby sledujete ten jakoby procedurál toho vyšetřování a všech těch jako rozhovorů s těmi lidmi, kteří vlastně postupně vyšetřovali ty jednotlivé vraždy a to, jak si uvědomovali, že vlastně asi narazili na sériového vraha. A toho, jak se vlastně ta dynamika toho vyšetřování měnila. A to všechno vlastně jakoby uvidíte v tom 4-dílném seriálu.
0: Já se vlastně pořád ptám, jako koho jste zpovídali a tak, ale je vůbec scenárista pak u toho vlastního natáčení? Účastnil jste se toho?
1: Já jsem vedl ty rozhovory vlastně s těma lidma, takže já jsem vlastně jakoby režíroval ty rozhovory a Petr Bibiak vlastně režíroval ten celek.
0: No, dal to dohromady?
1: Dal to dohromady, on byl vlastně, on jakoby samozřejmě vedl to, ty rozhovory, na všechno to vlastně jakoby setupoval, ale protože já jsem vlastně s těma lidma komunikoval docela jako intenzivně po dlouhou dobu a připravoval jsem ten vlastně jakoby scénář, tak je jako logicky, že oni prostě potom mluví s vámi a kladete ty otázky.
0: Už máte třeba vybudovanou i důvěru?
1: No a víte, jste, máte prostě už i s nimi vlastně jakoby domluvený otázky, na co se je ptáte. Ale to je vlastně ty rozhovory, to je jenom určitá část toho dokumentárního seriálu, a to všechno ostatní, co prostě udělal Petr, to jsou prostě různé jako inscenované scény, v kterými se tam pracuje. My pracujeme i s různými rekonstrukcemi těch výpovědí, těch vlastně svědků, kteří byli vlastně v tom spisu. Jsou tam taky různé vlastně jakoby AI pasáže, protože toho obrazového materiálu díky tomu, že to vlastně těch tolik let zpátky jakoby nebylo tolik, takže jsme už jakoby i nějakým způsobem pracovali vlastně s AI. a to dohromady dává vlastně jakoby celek těch 4 dílů.
2: Express.
3: Express FM.
4: Like an empty fire, like your desire.

0: Scenárista Jakub Pražný, hostem prázdninového speciálu rozhovorové série Express Star. Vaše pozornost se dělí mezi hranou tvorbu a dokumenty. Jak velký rozdíl je v práci na takhle odlišných formátech?
1: Tak záleží na tom, jestli zpracováváte věc, která je založená na nějakém jakoby příběhu, který se stal, tak to máte vždycky vlastně zodpovědnost vůči těm lidem, kteří tu situaci, kterou vy zpracováváte, prožili. Když zpracováváte nebo vytváříte nějaký úplně totálně fikční příběh, tak jste svobodní a můžete si vlastně jakoby dělat s tím týmem, co chcete.
0: To jste mi vlastně trochu vzal už další otázku. Předpokládám, že právě vymýšlet něco od A do Z je jednodušší, ta fikce, protože tam právě nejste vázán těmi historickými okolnostmi, který vám pak zase pak můžou vyčítat lidi, kteří to berou, takže jako když je něco na základě skutečné události, že to je de facto dokument, ale ono, ta dramatizace jako vyžaduje něco trochu jiného, že?
1: Nevím, jestli se to dá úplně takhle říct, protože když děláte něco na základě skutečné události, tak máte nějaký mustr. Víte, jak ty věci probíhaly, můžete mluvit s lidma, kteří to prožili, oni mají nějaký charaktery, popisují vám spoustu detailů, pokud jde třeba o to, že jsou to historické jako události, tak to vám dá takovou jakoby mapu, s kterou v tom příběhu můžete pracovat. Když začínáte úplně opravdu od té bílé prázdné stránky, tak je to v něčem svobodnější, ale vlastně něčem daleko těžší, protože to potom všechno závisí na tom, jak dobře se dokážete vlastně propracovat k tomu, co chcete říct.
0: Vás osobně asi baví se trochu jako dívat hodně do historie, ať už je to teda 35 let za Rigem, nebo ještě daleko víc let třeba za Duklou 61. Neuvažoval jste, že byste třeba se vydal ještě někam dál do středověku, nebo?
1: Ne, mně stačí to 20. století. Já myslím si, že dál nebo zatím jsem nepotkal žádný příběh, který by mě vzrušoval natolik, že bych se mu chtěl věnovat.
0: No a nebojte se toho, co už jsem tady naznačil, že vám diváci, anebo třeba i recenzenti, vyčítají potom u toho, co je založené na pravdivých událostech nebo na skutečných událostech, ty historické nepřesnosti, protože oni to opravdu někteří lidé berou skoro jako dokument.
1: Víte co, já mám takovou zkušenost z Dukly 61, kdy vlastně i přes ten úspěch, tak samozřejmě byli různí lidé, kterým se třeba nelíbilo to, že v té době nebyly takový helmy, prostě v dole, no, horníci nosili nějakou jinou helmu. Tak já myslím si, že asi je důležitý říct, že je to prostě fikce, snažíme se k tomu nějakým způsobem blížit, ale nikdy to nebude stoprocentní. Vyprávíme příběhy pro to, aby lidi prožívali a myslím, že důležitý je vlastně dnešnímu divákovi zprostředkovat emoce lidí třeba v 60. letech, jako to bylo u Dukly, tak aby je zasáhli, jako by je prožívali dnes.
0: A ještě se zeptám na jednu věc. Jak moc třeba z reálných případů jste vycházel u Kriminálky Anděl, kde jste psal nějaké epizody?

0: To je, myslím si, pro šestou řadu, jestli se nepletu.
1: Je to tak, tak tam jsme spolupracovali s kriminalistou Alešem, s kterým já vlastně jakoby pracuju soustavně, už jsme předtím napsali i vlastně minisérii pro Českou televizi Vedlejší produkt a tam vedlejší produkt byla taková kombinace vlastně nějakých jako reálných zážitků, kterými Aleš zprostředkoval a fikce, kterou jsme vlastně, do které jsme ty jednotlivé detaily zasadili. U kriminálky Anděl to byly přímo skutečný případy, který on vyšetřoval, takže jsme pracovali vlastně s nějakou jakoby osnovou toho vyšetřování, který on si pamatoval.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor se scenáristou Jakubem Režným. Posledních pár let tvoříte tvůrčí tandem s režisérem Petrem Bebjakem. Dělali jste spolu už zmiňované seriály Vedlejší produkt, Kriminálku Anděl, teď Případ Rigo a připravujete Kafku, o kterém se ještě budeme bavit. Je výhoda, když už tu spolupráci máte vyzkoušenou a takzvaně na sebe slyšíte?
1: Naprosto. Vlastně v tom týmu si můžete důvěřovat, že můžete udělat chybu a nikdo vám to neomlátí o hlavu nebo omlátí, ale nějakým způsobem, který vy dokážete prostě jakoby zvládnout. A myslím si, že ta důvěra v tom, co my děláme, je strašně důležitá. A to není jenom Peter, to je i vlastně Rasťo, producent, to jsou všechno jako lidi a vlastně i všichni ti ostatní lidi, kteří pracují u něj ve firmě, kteří vlastně vytváří vlastně to zázemí pro tu vaši práci, pro to, aby vy jste mohl tvořit. Tak v tom je to skvělý a oni jsou strašně sehraná firma a jsou to fajn parťáci, mě je s nima velmi dobře.
0: Spolupráci s jinými režiséry vás neláká, nebo vás Petr a spol. Využívají tak moc, že už vlastně nemáte čas?
1: No, já musím o sobě říct, že nejsem úplně nejrychlejší autor, takže mě ty věci docela dost dlouho trvají a takže mě to jakoby vyhovuje, samozřejmě nějakým jiným nabídkám se nebráním, ale tím, že vlastně já dělám hodně vlastně dramaturga pro dokumentární tvorbu, tak to tak vlastně jako střídám, protože ta scenaristická práce je taková víc osamělá, protože jste sám nebo s dalším člověkem, který je váš dramaturg, který vám hodně pomáhá, tak jste sám v tom jakoby projektu, kdežto když děláte dramaturga pro dokumentární tvorbu, třeba pro hodinový filmy v České televizi nebo celovečerní dokumenty, tak je to víc vlastně sociální práce, kdy víc komunikujete s těma lidma. Mě to dělá dobře, já to mám rád.
0: U dokumentu Černé zlato jste se s Bárou Kopeckou dělili o scénář i režii. Chystáte se zase někdy usednout na režisérskou sesli, nebo to berete jako izolovanou epizodu?
1: Já jsem asi spíš scenarista, já nemám ambici se stát režisérem a vlastně tady Černý zlato bylo úplně stejný model, jako teďka je Případ Rigo, Bára Kopecká a Petr Bebjak jsou ti režiséři těch věcí a já jsem měl nějaký know-how, který jsem vlastně předával a tam jsem taky režíroval vlastně ty rozhovory s těma vlastně respondentama, ale tito dva jsou ti režiséři.
2: Express FM.

0: Scenárista Jakub Režný je naší speciální prázdninovou Express Star. Už jsme zmínili, že televizní film Dukla 61, ke kterému se napsal scénář, získal Českého lva. Berete ceny jako potvrzení dobře odvedené práce?
1: Tak udělá vám to radost, když dostanete cenu, když vás jakoby ocení. Jako pro mě je nejvíc vlastně jako největší ocenění jednak jako ta divácká reakce, když divák řekne, že ho to potěšilo, že mu to nějak jako, že ho to zajímá, to, co vy jste udělal, tak to je skvělý. A druhý vlastně největší ocenění je, myslím, to, že s váma lidi chtějí dál pracovat.
0: A čtete recenze?
1: No asi jenom většinou jako... Asi když se chci vztekat.
0: Teďka jsem myslel ty recenze třeba od novinářů, recenzentů. Co pak reakce na internetu, ať už to je na serverech typu ČSFD, nebo nedej bože v komentářích pod články a na sociálních sítích?
1: Víte co, já mám pocit, že asi člověk nemůže uspokojit všechny diváky nebo všechny lidi, kteří mají pocit nebo tu potřebu komentovat, takže vlastně to mě nechává relativně dost jako chladným, jako asi jsou nějaký okamžiky, kdy vám to může udělat radost nebo kdy vás to naopak jako rozčílí, ale pro mě je fakt jakoby podstatný to, že protože těma projektama trávíme docela dost dlouho času, jo, jako třeba Dukla, to trvalo 3 roky, vedlejší produkt vlastně trval taky 3 roky, Rigo trvá 2 roky, tak prostě to je potom ta největší odměna, že ty lidi, vy víte, co jste spolu ustáli, častokrát je to hodně náročný, vlastně protože jste v nějakém časovém presu, musíte pracovat na hraně. A je fajn, že je pak další projekt, který děláte spolu dál.
0: Na příští rok chystáte dokument o polském povrchovém dole Turův. Jak zakopat díru? Jak jste se dostal k tomu tématu?
1: To bylo vlastně, to vzniklo tak, že jako dramaturg pracující pro Českou televizi jsem, mě to zajímalo, protože tady od Dukly jsem tím trošku postižený těma dolama a to je jako obrovský téma, nevím, jestli vaši diváci to někdy zaregistrovali, tak je to jeden z největších evropských povrchových dolů, který vlastně jakoby poškozuje nejenom Českou republiku, ale i Německo. Je to vlastně kousek nad Libercem. Nejbližší německý město je Žitava a já jsem chtěl o tom dělat hodinový dokument do České televize, ale nemohl jsem najít žádného režiséra, který by byl schopný to v tom Polsku točit, protože vlastně je to velmi politický téma a pak jsem shodou náhod viděl krátký film, který se jmenuje Brambory na řádku, všechno v pořádku. A to byl film Piotra Jasińskiego, který takový krátký 10-minutový film o polské paní, která jede na soutěž o nejlepší bramborový salát do Čech. A je tady prostě okolí Turova, přímo vedle toho, že je, a pochopil jsem, že on vlastně má nějakou znalost prostě toho prostředí a těch lidí a ty mentality, tak jsem ho oslovil a pak jsme prostě našli českého producenta Radima Procházku, který to zaštiťuje, a polskou producentku a prošli jsme vlastně tím kolečkem filmových fondů. Česká televize nás podpořila a natáčíme.
0: Hranou tvorbu ve vaší filmografii by v dohledné době měl zastoupit Kafka, což je detektivka. To mě zaujalo. Je to vlastně o Franci Kafkovi, který by měl mít na krku obvinění z vraždy a sám se zapojí do pátrání o povrahovi. Vychází to ze skutečnosti, nebo to je úplně čerá fabulace?
1: Tak tady je to vlastně jakoby fikce, jak jsme o tom mluvili jakoby předtím. Je to úplně fikční příběh, hlavní postava je Franz Kafka. V tom příběhu jsou jednak, nejvíc je to inspirovaný procesem, který vlastně jako vychází, že hlavní postava je obviněná z něčeho, co neví, co spáchala. A snaží se prostě kafkovským způsobem z toho nějakým způsobem dostat, což se jí nepodaří na konci. A my tenhle ten příběh a různý další motivy z jeho dalších děl a povídek kombinujeme s něčím, čemu se říkalo obvinění z rituální vraždy, což v našem prostoru je to příběh Anežky Hruzové, Vražda v Polné, kdy v okamžiku, když před Velikonocemi v 19. a na začátku 20. století byla zavražděna mladá dívka nebo děti, tak častokrát z toho byly zcela falešně obviňováni Židé. Kvůli tomu, že vlastně antisemité měli pocit, že oni potřebují krev na macesy. A to je ten vlastně jakoby historický rámec, do kterého je zasazený tento fiktivní příběh, který se odehrává vlastně ve Staré Praze.
0: Co dalšího chystáte, jestli můžete aspoň trochu naznačovat?
1: No, tak mě teďka hodně vytěžuje tady Kafka, ke kterému teďka vlastně jakoby píšu ty scénáře, bude to šestidílná minisérie, ale zároveň vlastně jakoby tím, jak jsem mluvil o tom, že pracuju jako dramaturg vlastně dokumentární tvorby pro Českou televizi, tak se podílím na různých jako třeba celovečerních filmech, tak teď jsme dodělali před koncem minulého roku jsme dodělali film Martina Páva, který se jmenuje Glowing a je o bělení kůže. Hmm. To bude velký dokument, který byl natáčený v Jižní Koreji, v Indii a tuším, že v Keni.
0: Máte nějaký pracovní sen, který jste se ještě nesplnil?
1: To nedokážu říct úplně takhle konkrétně. Můj sen je kontinuálně dělat tu práci, kterou dělám. Hmm.
0: No a nějaké téma, které třeba nosíte už dlouho v hlavě a chtěl byste ho dát minimálně na papír, ale ideálně samozřejmě na obrazovky?
1: Myslím si, že nad tím budu schopný přemýšlet, až ukončíme Kafku.
0: To teďka
1: nedokážu vůbec říct.
0: Jakube, díky za rozhovor, ať se daří.
1: Díky moc, mějte se hezky.
2: Express Star. Na Expressu.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Co se nepodařilo před 31 lety, může se stát tento týden. O osudu skladby Wonderwall od Oasis rozhodne večerní fotbalové utkání Anglie s Argentinou. V roce 1995 zastavil song I Believe od Robsona a Jeroma jejich cestu na vrchol. Tato fotbalová státní, respektive královská skladba, je už druhá v britské chart. Před nimi už jsou jen Sam Fender a Olivia Dean s hitem Rain On Me. Dnes začíná festival Colors of Ostrava a na místo činu se po 4 letech vrací pachatele 21 Pilots. Vezou sebou speciální stage, která má dokonale podpořit vizuál k jejich poslední desce Breach. Dvojice z Ohia patří k tomu nejdražšímu, co si mohli pořadatelé dovolit. Hovoří se o milionu eur. Lily Allen prozradila, že ruší většinu svých koncertů v arenách během svého turné Western Girl po Spojených státech. Na sociálních sítích zveřejnila informace o úpravách s textem. Máme pár aktualizací, jsem tak nadšená, že mohu oznámit, že teď míříme do Seattlu. Pro Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco a Vancouver ale museli provést určité úpravy. S tím, že si bukla menší a nebo ještě menší prostory. A lístky do těch velkých budou lidem proplácet naspátek. Asi tuším důvod, proč se lístky moc neprodávají. Holt bude muset zase na OnlyFans ukazovat svoje kotníky.
0: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Hezký večer přeji v tuto chvíli všem, kteří tráví svůj čas poslechem Express FM, tvůrci hudebního speciálu Express Edge. Ve studiu jsou Petr s Pepou. Zdá se, že nic nebrání odstartovat 866. díl. Máme pro vás připravenou 120-minutovou várku umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Dáváme si záležet, aby vám více než 30 kousků, které zazní, zpříjemnili dnešní večer. Dnes to budou většinou aktuální věci, doplněné o prověřené songy. Playlisty i další informace najdete na Facebooku Express Edge. Informace k vysílání pro změnu na webu expressfm.cz. Jedním z výsledků covidového zastavení světa je i naše dnešní první parta. Jmenuje se By Parula a pochází z Montrealu. Jednotliví hudebníci se tam potkali jako cizinci, pocházejí totiž z Francie, Itálie a Chile. I Don't Know je název songu, kterým dnešní putování odstartujeme. Příjemný poslech 866. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
0: Express Edge
1: na Express FM.

The Boxer od poprokových Kids That Fly, jejichž domovem je Connecticut. Zítra kluci vyráží na americké turné, tak jim držíme palce a těšíme se na další hitovky. Express Edge můžete na Express FM slýchat v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin.

Sluné LA je domovem alternativní party Deep Rocks, která funguje teprve od roku 2023 a letos debutovala nahrávkou Arrow. Je to sice jenom EPčko, ale kvalitní. Najdete na něm i námi nabídnutou věc názvem White Noise. Teď pro vás máme čerstvou novinku od ostřílených Weezer. Její název je Shine Again a teoreticky by mohlo jít o předzvěst nový nahrávky.

0: To byly Weezer a single Shine Again. Highly Suspect jsou poslední partou v tomto bloku. Máme pro vás 2 týdny starou věc Wasted. Jinak Highly Suspect mají za sebou koncertování po boku Deftones nebo Stone Temple Pilots.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Nulákem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Dnes jsme si dopět dali práci a pochystali pestrou společnost spíše nových kapel, i když sem tam přihodíme i nějaké to provařené jméno. To však není případ doznívajících In Color, kteří fungují 2 roky a teprve loni vyslali do světa první singl. A ten doznívající s názvem Jet Black Mouth je naprostá novinka. Následují Good Kid a věc nazvaná Ginger Lemonade.
1: Express Edge a Petr Novák.

Afrikou, kvartet z Chicaga, který se prezentuje příjemným indie rockem a který příští týden vydá druhou desku s názvem Something Worth Waiting For, bude obsahovat i doznívající skladbu Still Around. Dnes po druhé se podíváme do Kanady, tentokrát do Ottawy, a to za pardou Super Sometimes, vydávající u label Pure Noise Records. Novou desku mají v plánu vydat za měsíc a tohle je malá ukázka.

0: Super Sometimes a single Make Up Stories. Super Sometimes vyráží příští týden na americké turné a následně pak svoji novou desku Show the World What's Underneath představí i v zemi vycházejícího slunce. Car Underwater není jen skladba od Arm for Sleep, ale i kapela. Loni vydala první single a v těchto dnech svým příznivcům nabízí novinku v podobě následujícího songu.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Space Gin na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Musíme vám poděkovat za ohlasy, které se nám od vás dostává. Pokud máte cokoliv na srdci, neváhejte nám to dát vědět, třeba prostřednictvím Facebooku Express Edge. Zmínění Space Gin jsou indie rockovou partou z Austrálie, které v těchto dnech vychází nový single Do You Really Love Her? Právě dozněl. Na řadě jsou Midriff ze San Francisca, které ovlivnil shoegaze i emo, což je milé. Popularitu získali i díky TikToku, který já nemám, proto jsem se k ním musel dostat malinko jinou cestou.

Tolik Culture Wars, kapela z Austinu, která 9. července vystoupí v našem hlavním městě, konkrétně v klubu Bike Jesus. Poslouchali jste ukázku z její tvorby v podobě tracku Don't Speak. Vzhledem k faktu, že řada kapel, které vám v Express Edge hrajeme, je poměrně mladá a nemá ani oficiální web, najít relevantní info k jejich činnosti je občas složité. Švédští Those Without se albově poprvé ozvali před 5 lety, ale momentálně nabírají síly k vydání novinky a tohle je jejich aktuální single.

0: dozvědout a single Burning Down the Curtain. Tento hudební blok a první polovinu dnešního Express Edge uzavřeme společně s Beauty School Dropout, americkou čtvrticí z LA. V začátcích jim hodně pomohli Mark Hoppus z Blink-182 a Peter Vance z Fallout Boy. Tohle je ukázka z jejich loňské desky.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, po druhé vás dnes z vysílacího studia Express FM zdraví Petr s Pepou, jsme v polovině 866. dílu Express Edge. Express Edge je hudební speciál, ve kterém máme zaostřeno na dění mimo hlavní proudy a snažíme se vám nabízet neoposlouchanou nebo málo hranou hudbu, a to nejenom v českém éteru. V první hodině jsme vám hráli v podstatě samý novinky, v té druhé v tom budeme pokračovat, i když přihodíme i nějaký hitovky. Express Edge najdete na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty, nejrůznější kulturní tipy a další věci. Doména Express FM je pak jasná a tam pro změnu najdete info k našemu vysílání. Teď už ale pojďme k hudbě, na řadě je další kanadská parta, sice montrealská Kola. Coast of Living Adjustment je název chystaný novinky, my budeme dát ukázku, a to single Hedge Sitting. Příjemný poslech druhé poloviny 866. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM.

Mortis je neohorská parta, která už má za sebou vystupování na řadě zajímavých akcí, včetně prestižní Lollapalooza. Letošní rok se pro ně nese ve znamení třetí desky. Vy jste před malou chvílí poslouchali ochutnávku v podobě songu Angel. Rozhodně to není záměr, ale zatím jsme většinu z dnešního času trávili za velkou louží. Já mám radost, že tam vzniká neskutečné množství zajímavých kapel. Ta následující je z Louisiany a její název je The Bends. Před 5 lety pak The Bends vydali single Smoking in Bed.

Basement nejsou v Express Edge nováčkem, ukázky z jejich tvorby vám nabízíme pravidelně a rádi. A byla to zároveň první dnešní parta pocházející z britských ostrovů, konkrétně z Ipswiche. Letos by jí měla být už čtvrtá studiová nahrávka, my však vybírali z dvojky, a sice track Disconnected. Ale zpět do státu, ze sítu pocházející The Classic Crime možná z Express Edge také znáte, poslední singlovou položkou v jejich diskografii je následující Right Now.

Jestli se na nějakou desku těším, tak na tu od kapely The Dangerous Summer. Problém je, že je těžké odhadnout, kdy vyjde, protože tahle parta z Marylandu vydala poslední před 2 roky a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by jí pořídila novýho sourozence. Loni navíc přerušila turné z důvodu vyčerpání a trochu zredukovala své řady, takže asi nikam pospíchat nebude. Čeká vás jejich hitovka Coming Home. Express Age.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Music. First.
8: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
7: Speciál na Express FM.

Co by to bylo za Express Edge bez krásných a talentovaných umělkyň? Ani o ně dnes na Express FM nepřijdete a navíc budou poměrně hustý. A to možná naznačili i Modern Woman, trio z Londýna, od kterého jsme vám nabídli několik dní starý single Jonas Greenwood. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou a teď máme připravené další Angličanky. Lime Garden jsou z Brightonu a vše nasvědčuje tomu, že by po dvou letech mohli vydat novinku. Tuhle věc s názvem Cross My Heart vydali minulý týden.

A to byly další Angličanky. Poslouchali jste West is Lonely z Manchesteru a z Brusu novou záležitost Show Me a Gut. Asi bych se měl opravit, že West is Lonely je umělkyně a to teprve 19-letá, ale rozhodně se toho nebojí. Grocery Bag je kvartet z Austinu v Texasu, jehož tvorbu bychom mohli označit jako garážový punk, ale to by bylo hodně zjednodušené, protože v ní můžeme slyšet i jiné hudební styly, třeba v následující skladbě Deadwood.

0: Kate Moss, pozor, neple s anglickou modelkou, stojí v čele americké party Scowl, která svoji kariéru odstartovala před 7 lety a venku má už 3 desky. My se dnes zaměříme na dvojku z roku 2023, konkrétně vám zahrajeme věc s názvem Showdown.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Sound Killer na Express FM, kde posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost ve finálovém bloku vám samozřejmě budou dělat Petr s Pepou. V plánu máme vám zahrát samé ostřejší kousky. A pokud by vám název některého z nich unikl, není nic snažšího, než si Express Edge najít na Facebooku, kde zveřejňujeme playlisty. Jeho prostřednictvím nám také můžete rád vědět, co máte na srdci, a my si vaší zpětné vazby ceníme. Skotské Twin Atlantic z vysílání Express FM možná znáte, my vám nabídneme jejich loňský single Salvation.

jsme strávili především ve společnosti amerických formací a tak jsme to ve finálovém bloku trochu napravili. Dinosaur Pileup byli už třetí kapelou z Velké Británie. Loni tohle trio vydalo novinku, která přinesla i doznívající song My Way. Dnešní středeční večer jde pomalinku do finále. Pokud máte pondělí, posloucháte nás ve repríze, ale to vůbec nevadí. Infarkt z toho mít nemusíte. Ale Heart Attack nakonec bude, konkrétně kapela Heart Attack Man. Punkroková trojice z Clevelandu, které v březnu vyšla nová deska. A ta přinesla i následující single Limp from Limp.

Loni The Wonder Years oslavili 20. výročí své existence, ale dárek v podobě nové desky si nenadělili. Od vydání té poslední letos uběhnou 4 roky a my jsme z ní do finále vybrali Oldest Daughter. Byla to zároveň předposlední věc v dnešním Express Edge. 866. díl dospěl ke svému konci. Za pozornost i podporu vám děkuji a z vysílacího studia Express FM se s vámi loučí Petr s Pepou. Přejeme vám krásné jarní dny, nabušené kvalitní hudbou. Naslyšenou se těšíme za týden ve středu, kdy budeme ready na další hudební putování, popřípadě v pondělí večer, kdy vám nabídneme reprízu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Co se nepodařilo před 31 lety, může se stát tento týden. O osudu skladby Wonderwall od Oasis rozhodne večerní fotbalové utkání Anglie s Argentinou. V roce 1995 zastavil song I Believe od Robsona a Jeroma jejich cestu na vrchol. Tato fotbalová státní, respektive královská skladba, je už druhá v britské chart. Před nimi už jsou jen Sam Fender a Olivia Dean s hitem Rain On Me. Dnes začíná festival Colors of Ostrava a na místo činu se po 4 letech vrací pachatele 21 Pilots. Vezou sebou speciální stage, která má dokonale podpořit vizuál k jejich poslední desce Breach. Dvojice z Ohia patří k tomu nejdražšímu, co si mohli pořadatelé dovolit. Hovoří se o milionu eur. Lily Allen prozradila, že ruší většinu svých koncertů v arenách během svého turné Western Girl po Spojených státech. Na sociálních sítích zveřejnila informace o úpravách s textem. Máme pár aktualizací, jsem tak nadšená, že mohu oznámit, že teď míříme do Seattlu. Pro Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco a Vancouver ale museli provést určité úpravy. S tím, že si bukla menší a nebo ještě menší prostory. A lístky do těch velkých budou lidem proplácet naspátek. Asi tuším, důvod, proč se lístky moc neprodávají. Holt bude muset zase na OnlyFans ukazovat svoje kotníky.
0: Express FM.

0: FM. FM.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Music. First.
5: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Co se nepodařilo před 31 lety, může se stát tento týden. O osudu skladby Wonderwall od Oasis rozhodne večerní fotbalové utkání Anglie s Argentinou. V roce 1995 zastavil song I Believe od Robsona a Jeroma jejich cestu na vrchol. Tato fotbalová státní, respektive královská skladba, je už druhá britské chart. Před nimi už jsou jen Sam Fender a Olivia Dean s hitem Rain On Me. Dnes začíná festival Colors of Ostrava a na místo činu se po 4 letech vrací pachatele 21 Pilots. Vezou sebou speciální stage, která má dokonale podpořit vizuál k jejich poslední desce Breach. Dvojice z Ohia patří k tomu nejdražšímu, co si mohli pořadatelé dovolit. Hovoří se o milionu eur. Lily Allen prozradila, že ruší většinu svých koncertů v arenách během svého turné Western Girl po Spojených státech. Na sociálních sítích zveřejnila informace o úpravách s textem. Máme pár aktualizací, jsem tak nadšená, že mohu oznámit, že teď míříme do Seattlu. Pro Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco a Vancouver ale museli provést určité úpravy. S tím, že si bukla menší a nebo ještě menší prostory. A lístky do těch velkých budou lidem proplácet naspátek. Asi tuším důvod, proč se lístky moc neprodávají. Hold bude muset zase na OnlyFans ukazovat svoje kotníky.